maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

súťaž Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló, haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jo!

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Evropa 2.
1: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si krupni.
2: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
3: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
4: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
2: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5 000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Justin a jeho parta, šikovný Bieber, ale my už na něj v tuhle chvíli nemáme čas. Protože je 6 hodin, takže Káťa Říhová a zprávy. První pondělí.
1: Dobré ráno, příčiny nízké porodnosti v Česku a možnosti nápravy tohoto stavu má pomoci odhalit veřejné slyšení, které se v Senátu bude konat 11. listopadu. Uspořádání akce schválila horní komora parlamentu na popud svého sociálního výboru, který považuje pokles porodnosti za závažnou výzvu. Ruská vláda oznámila, že kvůli přibývajícím problémům s medvědy chystá opatření na lepší kontrolu jejich počtu. Počet medvědů hnědých se v Rusku vymkl kontrole. Od 90. let se více než zdvojnásobil na současných téměř 308 tisíc. Medvědům se daří díky mírnějším a kratším zimám. Teď má slovo Zuzka.
2: Do 2 let vyroste v Karlových Varech v areálu krajských institucí společné operační středisko pro složky integrovaného záchranného systému nazvané SOS 112. Společný dispečink policistů, hasičů, záchranářů, strážníků a armády zajistí rychlejší předávání informací, efektivnější koordinaci zásahů i větší připravenost v krizových situacích. Výstavba vyjde na více než 500 000 000 korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Předplatitelé Netflixu si budou moci na streamovací platformě zahrát společenskou hru krycí jména od českého studia Czech Games Edition. Ponese název Codenames Party. Jedna z nejpopulárnějších českých deskových her bude patřit mezi přibližně 20 prvních dostupných titulů, které se v herní části služby objeví.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace čekejte na silnici 20 u Českých Budějovic. Mezi Českým Vrbným a Bavorovicemi se pracuje na silnici a vozovka je tam zúžená.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás oblačný až polojasný den. Teploty vystoupí na příjemných 18 až 22 stupňů. Vítr dnes povane slabý proměnlivý. Tak to byly zprávy a po nich už má na Evropě 2 slovo Bob Švarc.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se.
0: Tak dobrý den, dobré ráno a hlavně dobrý minimálně, ale spíš skvělý vstup do nového pracovního týdne přeje na Evropě 2.
3: Evropa 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: 6 hodin, 17 minut, posloucháte pondělní ranní Evropu 2 a já tady vždycky ráno, už vlastně pravidelně, pokud teda pochopitelně tady zrovna jsem, že? Tak zkrátka začínám takovým přehledem, co zajímavého se váže k tomu aktuálnímu datu, které právě je, které právě vlastně začíná, dá se říct. Prostě klasicky svátky tady probíráme, narozeniny, různá výročí, tak předně musím poznamenat, že já osobně jsem měl už vlastně sváteční víkend, protože v sobotu bylo 3. října. Dnes je 5. října, takže v sobotu bylo 3. A to já mám svátek, čili samozřejmě pár lidí se ozvalo, tímto jim ještě takhle dodatečně děkuju. Ale je zvláštní, právě to jsem chtěl na tom vlastně demonstrovat, kolik lidí si to spojí a kolik ne, že u mě třeba na první dobrou si to ne zcela spojují s tím právě jménem, co je v kalendáři, protože Bob Schwarz, že jo, já si tady říkám Bob, ale já vlastně jsem Bohumil, takže ne každému to dochází. A myslím, že těch přání mi kvůli tomu prostě chodí méně, než by třeba mohlo. No, to je taková moje útěšná teorie. Takhle já si vysvětluju, že mi prostě chodí málo přání. Není to špatný, ale bylo by víc. Nicméně teda baví mě, jak pořád funguje to spojení, že jako Bohumil, tak film Dědictví a Bohuš, kolik vždycky mě přijde prostě narážek a ukázek a taky, že jedno slovo se neříká, všichni to známe. No tak já na to mám vždycky obligátní vzkaz, vlastně, když takhle to na mě někdo jako zkusí s Bohušem a co se neříká, tak já většinou odpovídám tohle.
1: Tak a teď si vás koupím všecky.
0: Nicméně teda všem dobré ráno a to kalendárium za chvíli.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
3: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2. I letos.
4: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady.

0: Ať víte, jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
0: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
0: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
3: Znáš ten zvuk? Šustnutí pytlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz.
0: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
0: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
7: Rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás. Vážná
8: vole. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
14: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
15: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
16: Stavebniny Deck přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na deck.cz.
17: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
19: Chceš válku? Tak tady máš válku.
18: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
20: Všude kolem jsou žraloci.
18: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
21: Svět není jen samé slunce a duha. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
23: Vytvořeno s použitím AI.
24: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
0: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

Snus Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a souslech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Zpátky k muzice.

6 hodin, 32 minut, pondělní ranní Evropa 2 s vámi a teď už teda těch několik zajímavostí k dnešnímu datu, což je 5. října a vlastně možná teď jenom jedna zajímavost, protože dneska vlastně všechno přebíjí jedno jméno a to jméno bývalého prezidenta České republiky, pana Václava Havla. Takže svátek dnešní, kdo má a další narozeniny slavných, všechno ještě probereme, bude příležitost, ale teď teda pan prezident Havel dneska by oslavil 90 let, mimochodem už je to 15 let, co nás opustil, no a někomu teda více, někomu pochopitelně méně, ale myslím si celkově, že chybí, myslím, že občas by koukal, občas by se divil, ale tak to prostě je, to je vývoj. Nicméně teda mám tady jednu věc k panu prezidentu Havlovi, že se jednou budu chlubit svým dětem, že jsem měl jako dítě teda pravda možnost mu podat ruku. Bohužel to ale bylo v době bez jakékoliv možnosti dokumentace, jo? Že prostě nebyly ještě chytré telefony, neměl u sebe každý běžně fotoaparát, takže já vlastně nemám žádný důkaz na to, takže děti mi jednou řeknou, dobrý tati, ale nemáš fotku, takže přestaň flexit, že jsi viděl Havla. Takže neflexím, ale jenom sděluji, že dneska si můžeme připomenout 90 let od narození pana Václava Havla.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
5: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
12: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
13: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: 6 hodin 48 minut, posloucháte Ranní Evropu 2. A svět módy navštívíme na chvilinku. Kauza oděvní značky, teď se objevila značka, jejíž název já tady nebudu říkat na plná ústa, ale všichni myslím, že známe tuhletu značku ze Španělska, řekl bych velmi oblíbenou. Dokonce vždycky se řeší, když se otvírá nějaké obchodní centrum, tak jestli právě tam bude obchod i téhleté firmy a třeba zpěvačka Zara Larsson, tak s touhle značkou určitě má nějaký deal. Ovšem teď teda značka má průšvih. Španělský modní prodejce totiž musel ze svých webových stránek odstranit dětský halloweenský kostým. Šedomodrý pruhovaný komplet podle mnohých připomínal oděv vězňů nacistických koncentračních táborů. Dětský kostým se svislými pruhy, ozdobným prošíváním květinou na klopě a efektem obnošení, kardigan a šortky v šedomodré barvě dohromady, tak muselo to pryč. Prý ta značka tak se nechala inspirovat oděvem titulního hrdiny Michaela Keatona z hororové komedie Beetlejuice z roku 1988, že tam právě měl podobný oděv. No ale všimli si toho kritici, kteří právě to začali spojovat s těmi obleky nebo s těmi oděvy, které museli nosit vězni v koncentrákách. A značka teda po vlně kritiky tak kontroverzní kostým stáhla na dotaz některých médií, uvedla, že lituje nedorozumění, které mohl kostým způsobit a že jej už neprodává. Tak dívám se tady na tu fotku kostýmu a asi teda samozřejmě, pokud člověk to tam chce vidět, tak to tam uvidí, to jo. Ale na druhou stranu, já tam třeba vidím něco trošičku jiného v těch pruzích. Já tam vidím klasicky rozhodčí extraligy, hokejové rozhodčí, takže ty s těma pruhama vypadají velmi podobně, tak i na to pozor. Evropa 2.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Pomáháme s Europlasmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
6: Songy na přání.
8: Já bych si přál,

0: Sehráme Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No, povídej.
3: To je nejlepší rádio na světě.
4: A dáme.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuji vám.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Okna jsou oknoterm. Jo, oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
7: nebudeš štít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
7: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
7: A je to pohoda. Pohoda.
1: Jak to jsem teď říkal?
7: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
7: Na Maximum.
8: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: posledních několik hvízdnutí. A ještě jednou naposled. A už jdeme na další zprávy. I na 7. hodinu je připravila Káťa Říhová.
1: Dobré ráno, v Česku se nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z aktuálního indexu prosperity, který každoročně sestavují odborníci z portálu Evropa v datech. Praha skončila na 9. místě. Hlavnímu městu škodí například vysoké ceny bydlení nebo nedostatek míst na středních školách. Nejhůře dopadlo severozápadní pohraničí. Ceny plynu v Evropě mohou dál růst. Pro jejich další vývoj bude podle analytiků vedle geopolitické situace klíčová také nadcházející zima. V případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen až o desítky procent. Běžná zima pak nejspíš ponechá ceny na současné úrovni. Teď už má slovo Zuzka.
2: S léčbou tříštivých zlomenin by v budoucnu mohlo pomoci kostní lepidlo. V současné době ho testují vědci z výzkumného centra SciTech Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky kosti se pomocí něj dají přilepit na své místo. Poté se lepidlo postupně samo vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Lékaři navíc mohou do lepidla přidat také antibakteriální a hojivé látky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Luxusní kabelky podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6 000 dolarů za kabelku, se rozhodují pořídit si boty za 1 000 dolarů. Ty se stávají novým typem zboží. Jehož koupí, zákazníci vstupují do světa dané luxusní značky.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pracuje se na Kutnohorsku v obci z Braslavice, jezdí se tam kivadlově a také silnice 7 v Kutrovicích na Kladensku hlásí aktuálně stavební práce a zúžení vozovky. S kolonou pak počítejte na D5 na příjezdu do Prahy, a to kvůli opravám na Pražském okruhu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes nás čeká oblačný až polojasný den s příjemnými teplotami, ty vystoupají na 18 až 22 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, po nich na Evropě 2 pokračuje Bob Schwarz.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
0: Taky po 7. hodině přeju krásné pondělní ráno a nehledejte v tom rozpor, i v pondělí si to pojďme udělat společně hezký na Evropě 2.
3: Evropa 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.

0: 7 hodin, 16 minut, posloucháte ranní Evropu 2 a ještě jednou dnešní datum, což je 5. října, už jsem tady zmiňoval, že si dnes můžeme připomenout 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Ovšem je toho pochopitelně víc, například taky narozeniny dneska slaví můj oblíbený herec pan Rudolf Hrušinský. Pro mě, myslím pro spoustu z nás, navždy drápalík, co ho přijel kombajn ve vesničková středisková, tak 80 let dneska slaví pan Hrušinský. Čili všenej samozřejmě. No a když jsme teda u herců, tak i slavná herečka jedna má narozky dneska, Kate Winslet, neboli Rose z Titanicu, 51 let, teda bych ani neřekl, no. A mohli slavit spolu, že jo, taky, když to vememe k nějakému filmu, tak Titanic mohli slavit s Jackem, kdyby ho nechala vyškrábat na skříň k sobě, kdyby nebyla sobecká. Nicméně jdeme dál, ještě musím dneska upozornit na dva svátky, a sice Elišky, že dneska mají jmeniny. Elišek je opravdu, řekl bych, spousta, takže spoustě žen, dam, slečnám a dívkám teďka všechno nejlepší k svátku. No a taky, přátelé, ještě musím upozornit na to, že dneska je Mezinárodní den učitelů. Taky mě to překvapilo. V České republice se slaví většinou 28. březen, jakože den učitelů. To je podle toho, že vlastně se právě 28. března narodil Jan Amos Komenský, ale světově se to bere právě až od toho 5. října, takže Mezinárodní den učitelů je právě dneska. Čili jestli nás teď poslouchají učitelé, dobrý, všechno nejlepší. Ale školáci, berte tohle teď jako radu ode mě, jak případně toho učitele dnes trošku obněkčit, jo? Že prostě mu popřejete a zároveň ten jeho svátek použijete jako argument, aby třeba neskoušel nebo nedával písemku, že jako pane učiteli, přece si nebudete kazit svátek. Tak každopádně ale všenej učitelům máte můj obdiv, já bych to dělat nemohl. Evropa 2. Evropa 2.
1: Maximum Boba Schwarze. Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
5: Jak to?
4: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
6: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

0: vše, co potřebuji za cenu.
1: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
0: Kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starosti.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespadne, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
13: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
14: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
15: Vybavujete domácnost?
16: Jo.
15: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Zpátky k muzice.

0: 7 hodin 33 minut posloucháte ranní Evropu 2 a téma fotbal. Kdo to máme rádi? Já třeba jo, tak teď si užíváme, protože probíhá takzvaná Liga národů a opravdu jeden zápas střídá druhý a to navíc s těmi opravdu nejlepšími týmy. Teď měří své schopnosti česká reprezentace a co je super, že pod novým trenérem Santi Deniou, tak to vůbec nevypadá špatně. Myslím, že všichni čekali, že třeba s Anglií nebo se Španělskem, že to budou prohry 5-7-0 a to se vůbec neděje. Například Španělé tak dokonce chválili právě výkon českých fotbalistů. Myslím si, že jsme to všichni, kdo jsme to sledovali, viděli, že jsme dokázali Španěle občas i potrápit a že český tým je evidentně na cestě nahoru, tak prohlásil i španělský kouč mistrů světa. Takže dobrý. Nicméně teda mám tady ale jinou věc k tomu a to problém s televizním přenosem právě toho zápasu se Španělskem. Možná jste to teda někteří zachytili. Někteří diváci si stěžovali, že na začátku neseděl obraz se zvukem. Takže vlastně několikrát se stalo, že hráč běžel na bránu a komentátor už říká, tak nic, tahle šance nevyšla. Tak vysvětlení České televize, která přenos u nás vysílala, ta za to nemohla. Jednalo se o nedorozumění mezi Českou televizí a španělskou stranou, která poslala dva signály a jeden z nich nebyl opatřen virtuální reklamou, kterou vkládala mezinárodní firma najatá UEFA a my musíme vysílat v rámci smlouvy. Bystřejší diváci si tak všimli, že při rozjezdu utkání za lajnemi na reklamních poutačích svítily španělské reklamy, ale zhruba po 10 minutách tak se na banerech začaly objevovat partneři české reprezentace. Moderní technologie totiž umožňují digitálně upravovat loga a nápisy na reklamních prostorech. Tak to jsem vůbec nevěděl, že tohle jde, že se dá vlastně virtuálně v tom přenosu to upravit tak, aby třeba Španělé viděli svoje reklamy, ale nemyslím jako přímo v tom přenosu, ale opravdu na těch banerech tam, zatímco my zase vidíme svoje reklamy. Geniální, no ale potom to způsobuje právě takovéhle problémy, které se udály v tom přenosu fotbalu právě české reprezentace se španělskou reprezentací. No a vlastně si říkám, jestli teda na moderní technologie se nedal svést ten problém i jiným způsobem, že by z toho česká televize vyšla ještě líp takhle. Nemůžou za to, to už jsme pochopili, ale mohli z toho být jako ještě větší frajeři. Mohli říct, že prostě čeští komentátoři už mají dokonce křišťálové koule, takže dopředu věděli, co se bude dít. Maximum tvý muziky.
1: Tati, to by... Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
2: Bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
7: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Pruhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
11: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
12: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
13: Každé úterý a neděli v 8 večer.
14: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
13: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
15: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
13: Každé úterý a neděli v 8 večer.
16: A tak je to věta o jednom slově. Věta hula debilní.
13: Na Evropě 2. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
17: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: 7 hodin 50 minut posloucháte Ranní Evropu 2 a jenom v rychlosti, než si dáme další zprávy, musím vám to říct, protože jsem na to narazil a i když to vlastně není úplně veselá věc, tak je užitečná. Mám tady radu, jak se vyvarovat vážného onemocnění a je to rada přímo lékařů, takže opravdu relevantní sdělení. A hodí se to vlastně i kránu, jestli přátelé pijete teplé nápoje, možná právě přímo teď hned, v tuhletu chvíli, tak jestli si dáváte kávu nebo čaj, tak znáte pravidlo 3 minut. Pokud ne, tak dobře poslouchejte. Podle lékařů, kteří to mají prokázané studiemi, je potřeba nápoje, jako jsou káva nebo čaj, po zalití horkou vodou nechat aspoň 3 minuty odstát. Nepít hned, ale počkat prostě 3 minuty. V případě pití horkých nápojů totiž prokazatelně podle studií vzrůstá riziko onemocnění rakovinou jícnu. Že když člověk prostě pije horký nápoj, nenechá ho vychladnout nebo aspoň trošku vystydnout, tak mu hrozí takhle vážné onemocnění. Takže slušný, no. Pojďme si to teda zapamatovat, jak jsem říkal, není to úplně veselá zpráva, ale myslím si, že je užitečná. Já teda mimochodem teplé nápoje nepiju vůbec, nikdo to nechápe, ale mám to tak, káva, čaj, mě to prostě nic neříká. Takže já jsem v klidu, mě zabije něco jiného, ale tahle ta poučka o horkém pití a 3 minutách, i kdyby zachránila jenom jednoho z vás, tak jsem rád, že jsem to tady teď řekl.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Švárce. Evropa 2.
2: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci se někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale psst, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
3: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
4: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v ProDoma. Více na prodoma.cz. ProDoma.
5: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
6: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Áno, 8 hodín už je a je tady Katka Říhová. Má správy.
1: Dobré ráno. Příčiny nízké porodnosti v Česku a možnosti nápravy tohoto stavu má pomoci odhalit veřejné slyšení, které se v Senátu bude konat 11. listopadu. Uspořádání akce schválila horní komora parlamentu na popud svého sociálního výboru, který považuje pokles porodnosti za závažnou výzvu. Ruská vláda oznámila, že kvůli přibývajícím problémům s medvědy chystá opatření na lepší kontrolu jejich počtu. Počet medvědů hnědých se v Rusku vymkl kontrole. Od 90. let se více než zdvojnásobil na současných téměř 308 tisíc. Medvědům se daří díky mírnějším a kratším zimám. Teď má slovo Zuzka.
2: Do 2 let vyroste v Karlových Varech v areálu krajských institucí společné operační středisko pro složky integrovaného záchranného systému nazvané SOS 112. Společný dispečink policistů, hasičů, záchranářů, strážníků a armády zajistí rychlejší předávání informací, efektivnější koordinaci zásahů i větší připravenost v krizových situacích. Výstavba vyjde na více než 500 000 000 korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Předplatitelé Netflixu si budou moci na streamovací platformě zahrát společenskou hru Krycí jména od českého studia Czech Games Edition. Ponese název Code Names Party. Jedna z nejpopulárnějších českých deskových her bude patřit mezi přibližně 20 prvních dostupných titulů, které se v herní části služby objeví.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace čekejte na silnici 20 u Českých Budějovic. Mezi Českým Vrbným a Bavorovicemi se pracuje na silnici a vozovka je tam zúžená.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás oblačný až polojasný den. Teploty vystoupí na příjemných 18 až 22 stupňů. Vítr dnes povane slabý proměnlivý. Tak to byly zprávy a po nich už má na Evropě 2 slovo Bob Schwarz.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz.

0: popřáli, ale není toho nikdy dost, takže i teď po 8. přeju co nejlepší vstup do dnešního dne. A samozřejmě s Evropou 2.
1: Evropa 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: 8 hodin, 16 minut, posloucháte Ranní Evropu 2 a máme za sebou úspěšný sázkařský týden prý. Prý se nezvykle dařilo českým sázkařům, jenom za minulý týden tak hned 3 nové milionáře máme v Česku. I když teda nepředstavujte si úplně nějaké deseti než kvůli 100 milionové výhry, jednotky milionů se vyhrávaly v České republice, ale zase bylo jich hned několik. Minulé úterý tak dva čeští sázkaři získali 3,5 milionu korun a v pátek jeden dokonce 4,5 milionu. Takže dobrý. Jak říkám, nejsou to úplně částky, že by to jako změnilo člověku život, ale samozřejmě může, ale tak ne úplně jako radikálně, ale jisté výhody tyhle částky na účtu navíc taky přinášejí. No a navíc teda v téhle loterii, kde se takhle vyhrávalo minulý týden u nás, tak aktuální jackpot je skoro 3 miliardy korun, takže třeba nějakého našeho spoluobčana potká brzo ještě větší štěstí. Vždycky hrozně baví, jak se potom po nějaké takovéhle výhře řeší jednak, co se za to dá koupit, jakože za 3 miliardy, co bych si pořídil, ale hlavně pak se řeší, kdo to je. Většinou sázkařské firmy zveřejní třeba jenom oblast, region, město, odkud ten výherce je, ale jinak nic, že jo, logicky. Ale já myslím, že u těch astronomických částek, tak ono se trošku něco odvodit dá. Podle mě, jo, když po nějaké takovéhle mega výhře potom v pondělí váš kolega nepřijde do práce bez omluvy, tak je velká pravděpodobnost, že to možná je on. No a ti milionáři teda z minulého týdne, tak taky. Já myslím, že když dneska v pondělí po příchodu do práce kolega vám nečekaně vrátí dluh, tak možná je to jeden z výherců. Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Evropa 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a ne jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Doktor, říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlí kukuřičných třubek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pitlíky. www.poex.cz Poex křupky. Tak křupavé.
4: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
7: Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
10: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
16: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
18: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
19: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

hiťák Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák Snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: 8 hodin 33 minut posloucháte ranní Evropu 2 a jestli vás fascinuje vesmír, tak tohle vás bude bavit. Rodina jedné české vědkyně měla téměř půl století doma vzácný měsíční prach. Měsíční, jo? Něco úplně jiného, než je prach na skříně třeba. Tohle opravdu byl prach z povrchu měsíce. Jednalo se o materiál, který získali sovětské sondy Luna 16, 12 a 24 v letech 1970 až 1976. V 15 ampulích jsou drobné úlomky hornin a minerálů. No a ta vědkyně je prý dostala od svých sovětských kolegů. A rodina té vědkyně tak je držela jako svůj majetek. Byli přesvědčeni, že je to rodinná záležitost, rodinný majetek. No jo, jenomže když dcera té vědkyně po letech požádala o vývoz materiálu do zahraničí, tak se ozvala Akademie věd České republiky, že se jedná o její majetek, že to byl samozřejmě od té vědkyně, ať už záměrný nebo nezáměrný omyl. No a dokonce došlo k soudu, který měl teda rozhodnout, jak to vlastně je, jestli i když třeba ta vědkyně si to myslela v dobré víře, že se jedná o její majetek, ty drobky z měsíce, tak jestli opravdu to tak je nebo není. No a soud definitivně rozhodl. Ústavní soud, až tam to došlo, tak vydal verdikt, ze kterého vyplývá, že opravdu materiál patří Akademii věd a že to paní vědkyně před lety špatně pochopila, že to nebyl dárek sovětských kolegů osobní, ale že se jedná o majetek České republiky a rodina to teď musí odevzdat. Takže takovýhle unikátní soudní spor máme za sebou. Zase, řekl bych, jsme zřejmě v něčem první. Soud o měsíční prach, soud o bordel z měsíce v podstatě. Kde jinde by mohl proběhnout než u nás. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Mamut kraloval době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
9: To je Domanský.
8: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
10: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: 8 hodin 49 minut posloucháte Ranní Evropu 2 a myslím, že z toho klasického pondělního ranního šoku, že je tady další pracovní týden, tak už jsme se pomalu začali dostávat, už jsme se z toho začali sbírat, nebo já v to aspoň doufám. No tak už pomalu já můžu předat slovo a předávám kolegům, protože pochopitelně i dopoledne pokračujeme na Evropě 2. Tak užívejte a já zase brzo ráno se na vás budu těšit tady u nás. Evropa 2.
1: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Toyota, Budějovický Budvar, Olvin, Lesy České republiky a Eurooil.
2: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Posloucháte Evropu 2 a zprávy má pro nás přichystané Katka Říhová.
1: Dobré ráno, v Česku se nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z aktuálního indexu prosperity, který každoročně sestavují odborníci z portálu Evropa v datech. Praha skončila na 9. místě. Hlavnímu městu škodí například vysoké ceny bydlení nebo nedostatek míst na středních školách. Nejhůře dopadlo severozápadní pohraničí. Ceny plynu v Evropě mohou dál růst. Pro jejich další vývoj bude podle analytiků vedle geopolitické situace klíčová také nadcházející zima. V případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen až o desítky procent. Běžná zima pak nejspíš ponechá ceny na současné úrovni. Teď už má slovo Zuzka.
2: S léčbou tříštivých zlomenin by v budoucnu mohlo pomoci kostní lepidlo. V současné době ho testují vědci z výzkumného centra SciTech Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky kosti se pomocí něj dají přilepit na své místo. Poté se lepidlo postupně samo vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Lékaři navíc mohou do lepidla přidat také antibakteriální a hojivé látky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Luxusní kabelky podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6000 dolarů za kabelku, se rozhodují pořídit si boty za 1000 dolarů. Ty se stávají novým typem zboží, jehož koupí zákazníci vstupují do světa dané luxusní značky.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pracuje se na Kutnohorsku v obci z Braslavice, jezdí se tam kivadlově a také silnice 7 v Kutrovicích na Kladensku hlásí aktuálně stavební práce a zúžení vozovky. S kolonou pak počítejte na D5 na příjezdu do Prahy a to kvůli opravám na Pražském okruhu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes nás čeká oblačno až polojasno, teploty od 18 do 22 stupňů a vítr k tomu povane slabý proměnlivý. Zprávy jsou za námi, po nich už na Evropu 2 přichází Ivana s Koťákem.
4: Radio

0: Maximum muziky Evropy 2, od mikrofonu má zdraví Koťák a taky Ivanka.
1: Dobré ráno, my jsme si dneska říkali, že bychom se mohli bavit o našich pejscích, pardon, protože ty máš pejska, já mám taky pejska.
0: Říká se, že Česká republika, nebo že Češi jsou národ pejskařů, takže to je téma pro všechny.
1: Já nevím, co tvůj pejsek, se musím tady, mám trošku...
0: Ano, čtyři nohy, čuchá,
1: je pořád stejný jako všichni pejsci. Můj taky má čtyři nohy a má rád granule a má rád maso, si myslím.
0: No, asi jako každý asi, pes, ne?
1: No, právě. A to je něco, co ti chci říct už za chvíli, protože jsou psy, který jsou vychovávaný v rodinách veganů nebo vegetariánů a ty tvrdějí, že ty psy nemají rádi maso. Že jim to vysvětlili.
0: Že se to dá naučit, jo.
1: Jenže byla taková situace v jedné televizní show, kdy se zjistilo, že prostě...
0: To si řekneme za chvíli, Evropě.
1: Psy mají rádi maso za chvíli na Evropě 2.
2: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Tati, to bylo chyt.
2: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Tří koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
9: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Doktor Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Doktor Max.
10: Vybavujete domácnost?
11: Jo!
10: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
11: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

0: dnů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Generální partner skupina ČES, generální mediální partner Česká televize a hlavní partner pro oblékání Alpine Pro. Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: pondělní Evropa 2, maximum muziky, příjemné dopoledne.
1: Bavili jsme se tady s Koťákem před chvílí i s vámi vlastně, že máme psy, někteří z nás, a nevím, jestli to znáte, ale možná i vaši psi mají rádi maso. Já jsem si vždycky myslela, že psi jsou masožravci.
0: Já si to myslím doteď teda.
1: No ale, já se teda taky myslím, podle toho, co jsem teda viděla před chvílí za video, my jsme tady s Koťákem zkoukli jedno video, který je docela starý, ale teď je virální a šíří se. Po internetu, je to z roku 2018 a tam jedna majitelka v britské relaci This Morning tvrdila, že její pes je vegan, stejně jako ona. A oni bohužel, ty moderátoři a to producentství tam celý, udělalo takovou jako, no takovou, jak to mám říct?
0: Jako testovačku.
1: Testovačku, vlastně. Kdy tomu psovi dali do misky maso a do druhé misky dali zeleninu.
0: Jako co? Kapustu a zelí, jo?
1: A je vidět, no ne, já nevím, co tam je.
0: Počkej,
1: tam...
0: já si musím představit, že situace je taková, nějaký televizní studio, majitelka psa říká, ten pes je vegetarián z přesvědčení, nebo já nevím.
1: Ano, ona říká i vegan.
0: I vegan. No a načiž ta produkce nějak reaguje a donese dvě misky.
1: Donese dvě misky a vidím na té majitelce toho psa, který se jmenuje Storm.
0: Jak zajistí.
1: Jak zajistí. Jak ona jenom úplně, tak to jsem úplně jako v hajzlu teď vlastně. A teď přinesou ty dvě misky a ten pejsek běží. Je to teda,
0: je to husky. Konečně.
1: Běží k té misce toho masa a ty moderátoři jenom, no tak možná jsme se tady hodinu bavili úplně na prd. A to se děje někdy i u nás.
0: My se bavíme na prd pořád. Evropa 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji moc.
4: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
14: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: 1. října, pondělí a vy posloucháte k naší velké radosti Maximum muziky Evropy 2. Já jsem Koťák a zdravíme vás s Ivankou.
1: Dobré ráno.
0: Běhání.
1: No. Jsem se lekla teď trošku.
0: Já jsem za to viděl, jak to s tebou hrklo. Běhání se stává, řekl bych, velkým trendem dnešní doby. Mm-hmm. Lidé běhají. A to je dobře, protože jeden z ukazatelů dlouhověkosti je ukazatel takzvaného VO max, to tedy jak dlouho nebo jak dobře se okysličuje tvoje tělo při nějakých náročných podmínkách. Já k tomu jako nebudu úplně sklouzávat, co znamená VO max, ale chci se dostat k běhání. Lidi to mají rádi, jaký je tvůj názor?
1: Lidi to buď milují nebo mají rádi. Je to fakt buď a nebo. Jako jo. Běhání mám, já to mám zafixovaný, když koukám na lidi třeba na Instagramu, ale i na lidi normálně venku, tak buď vidím, že to milujou, anebo fakt běžej a ví, že to musí dělat, že jim to nikdo doporučil a nesnášej to. Já nemám ráda běhání.
0: Já teda taky nemám ráda běhání, ono to je ta činnost. Sice je teda pravda, že běhání má výhodu v tom, že když říkáš, já nemám čas jít dneska, nevím, zacvičit, tak ty za 15-20 minut si dáš 3-4 kilometry a věř mi, že to tomu tělu jako stačí.
1: Kdo dá za 15 minut 3-4 kilometry?
0: Já nevím, Michael Phelps, nebo někdo, kdo běhá, nevím.
1: Ten plave.
0: Tak to je jedno, prostě někdo, kdo běhá. Milan Baroš. Takže každopádně chtěl jsem říct, že třeba u toho běhání teďka už začíná, už končí taková ta éra, kdy lidé běhají venku a já teďka budu pálit do vlastních řad, ale nevím, jako... Asi to nevyřešíme tady dneska ve vysílání, jo. Ale třeba speciálně ty kluci, co už běhají dlouho a běhají ty ultramaratony, jsou fakt jako nabitý, tak mají určitý typ oblečení na sobě, jo. Mm-hmm. Mají kýlko s takovým, skoro jako, hele, kluci dneska nosí bodíčka. Že mají tričko, který je hodně krátký. Jakože prostě ani ne do pasu skoro.
1: Jakože crop bodíčka. Top?
0: Skoro jako, jo, to je ono, jo, to je skoro jako crop top. Potom k tomu nosej legíny třeba. A běhají, víš, mají čepičku, ten crop top a ty legíny. Viděl jsem chlapíka, který takhle běhá. Problém je, že do těch legín si jako nebereš jako spodní prádlo, že jo?
1: Proč?
0: No to je přesně,
1: ty když jsi běžec, tak si nebereš spodní prádlo?
0: Nebo já nevím, bere se?
1: Já nevím.
0: No mně prostě přijde tak nějak nedůstojný, že vidíš toho běhajícího kluka, ne, že bych se klukům koukal tam, kam nemám, ale tam vidíte, jak se tam potí ta krevetka.
1: Mně to přijde úplně důstojný. Mně to přijde víc než důstojný.
0: No jistě.
1: Posloucháte Evropu 2.
2: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
3: Tak, abyste ho nepromeškali.
2: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
3: Garanci kvality i výhodného financování.
2: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
6: Klid, máš na to 3 dny.
5: A těch lidí, co čekají na autogramy?
6: No, jsou tu všichni.
7: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Pomáháme s Europlazmou.
9: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
10: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
1: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
3: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
4: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
5: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
6: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: Muhammad Komar na skat.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
7: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a zprávy má pro nás přichystané Katka Říhová.
1: Hezké dopoledne, obliba výdejních boxů v Česku roste. Z některých internetových obchodů do nich směřuje více než polovina zásilek. Zákazníci se sami rádi rozhodují nejen o místě vyzvednutí, ale také o čase. První boxy byly instalovány v říjnu 2001, tedy před 25 lety. Příčiny nízké porodnosti v Česku a možnosti nápravy tohoto stavu má pomoci odhalit veřejné slyšení, které se v Senátu bude konat 11. listopadu. Uspořádání akce schválila Horní komora parlamentu na popud svého sociálního výboru, který považuje pokles porodnosti za závažnou výzvu, která vyžaduje dlouhodobé a koordinované řešení. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Konstantinovy lázně na Tachovsku, jediné lázně v Plzeňském kraji, obnoví více než 12-hektarový lázeňský park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu, obnoví zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení či mobiliář. Úpravy za 72 milionů korun mají být hotové v roce 2032. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ruská vláda oznámila, že kvůli přibývajícím problémům s medvědy chystá opatření na lepší kontrolu jejich počtu. Počet medvědů hnědých se v Rusku vymkl kontrole. Od 90. let se více než zdvojnásobil na současných téměř 308 tisíc. Medvědům se daří díky mírnějším a kratším zimám.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Komplikace čekejte na silnici 20 u Českých Budějovic. Mezi Českým Vrbným a Bavorovicemi se pracuje na silnici a vozovka je tam zúžená.
3: Evropa 2. Jak je venku?
1: Pondělí je oblačné až polojasné, teploty nám odpoledne vystoupají na 18 až 22 stupňů, k tomu povane vítr slabý a proměnlivý. Tak to byly zprávy, po nich na Evropě 2 pokračují Ivana s Koťákem.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz. Evropa 2.

0: Pondělní Evropa 2 hraje na maximum. Příjemné odpoledne. Tématem tohoto vstupu bude Česká republika.
1: My v České republice umíme hodně věcí. My jsme ve světě hodně známí tím, že v něčem jsme první. Ano, opravdu to tak je.
0: Jsme profláklí, jo.
1: Jsme profláklí. Čím třeba? Tak co ti napadá?
0: Tak pivo, no asi.
1: Pivo, pak já nevím.
0: Hezký ženy.
1: Hokej.
0: A podle mě jsme nejvtipnější národ na Instagramu.
1: Myslíš?
0: Jo.
1: Taky si myslím. A pak máme místo, který se jmenuje Loděnice u Berouna. Berouna známe.
0: Znáš Berouna osobně?
1: Berouna známe díky Leošovi, ano, jo, rodák.
0: Ježišmarja.
1: Ale
0: jednou tam bude mít podle mě i sochu.
1: Já si myslím taky. Ale vedle Berouna je Loděnice. A Loděnice u Berouna je největší světová vinilová velmoc. Víš to?
0: Ale je to Loděnice. Loděnice. Co má společného Loděnice a vinyl? Nic?
1: Loděnice se jmenuje jenom Loděnice. Nevím, jestli tam byly předtím Loděnice, nebo jestli to je i opravdu Loděnice, ale je pravda, že je to opravdu světová vinylová velmoc a první desky vinylový tam vylisovali 2. května 1951. Doteď sem jezdí veškerý vydavatelství z celého světa a tisknou. Mm-hmm. Tisknou se neříká, ale prostě vyrábějí tady vinily do celého nějakýho světa.
0: On to dělá z nějakého asfaltu, ne? Nebo z čeho vzniká vinyl? Ajajaj, už v tom výraze vidím, že tohle to si teďka neřekneme.
1: První nahrávka Česká filharmonie pod taktovkou Václava Talicha. A dnes tady ta skupina v rámci jako Loděnice vyrábí přibližně 75 milionů vinylů ročně. A to je přes 200 tisíc desek denně v průměru.
0: Pane jo, tak zdravíme do Berouna.
1: To je nádhera, viď? A to prostě není jenom klasická černá placka. Oni umějí barevný, vícebarevný, průhledný. Chápeš, Lady Gaga by neměla vinylovou desku, já nevím, jestli jí má teda, ale neměla by, kdyby nebyla Loděnice.
0: Jsem přesvědčen, jdu do Berouna.
1: Jestli jednou budete třeba v New Yorku nebo v Londýně a koupíte si vinyl od světové hvězdy, vězte, že je dost pravděpodobný, že to prostě vzniklo v Loděnici u Berouna. Jako Leoš Mareš, skoro. Posloucháte Evropu 2.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Tati, to bylo...
2: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na Opinio.cz.
3: Chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
13: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
14: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
15: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
16: Jo, jo.
15: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
16: Co mě zrovna napadne?
17: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Milý deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci se někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale psst. Nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
20: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
2: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
21: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Pale Fire Capital, JISK, Strabag a mediální partner Evropa 2.
22: Zpátky k muzice. Europa 2.

maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: poslech Maxima muziky Evropy 2, pondělní Evropa 2, stále posloucháte Maximum muziky a stále Koťáka a Ivču.
1: Jsme tady a jsme tady rádi.
0: Po 17 letech George Lucas konečně otevírá své muzeum v hodnotě 1 miliardy dolarů.
1: A půjde o Star Wars?
0: Ne, půjde o Užasňákovi.
1: Tak slyším ne, to za sebou.
0: Ne, skutečně ano, muzeum George Lucase za 1 miliardu dolarů se otevírá, počkejte, já vám najdu kde, v Los Angeles 22. září, takže už máme otevřeno, a Lucas Museum of Narrative Art, které se tedy otevřelo před necelými 3 týdny.
1: Co tam je? Jsou tam ty roboti?
0: 10 let příprav, tohle já vám budu muset ukázat, já nevím, zkuste si představit, pro mě jeden z těch, to mě teďka všichni fanoušci Star Wars zabijou, tak mně se třeba hrozně líbí díl Star Wars z roku 2001. To už je taková ta nová éra. Mm-hmm. Ne, to je podle mě skrytá hrozba.
1: Aha, nevím.
0: Ale nejsem si 100% jistý, mm-hmm, jo, takže vlastně k čemu teda ten vstup?
1: Nevíš k čemu, protože je spoustu podle mě posluchačů mezi vámi, kteří jsou fanoušky Star Wars. Já musím říct, že jsme se k tomu s manželem dostali až posléze, protože můj muž dělá u filmu, musím to říct. A někdo mu jednou řekl, to je strašná ostuda, ty jsi nikdy neviděl Star Wars, a tak se rozhodnul, že mi pustí za víkend, ještě než jsme měli děti, všechny Star Wars. Byli jsme strašně zmatený, protože každý rok ten natočil Lucas jako jinak pro jiný rok a byli jsme, to prostě to nešlo jako, rozumíš, tak jak to má jít.
0: Rozumím.
1: No, byla jsem z toho zmatená, ale líbilo se mi to samozřejmě a chápu úplně, že fanoušci Star Wars jsou fanoušky Star Wars.
0: No, ono pozor, ono dokonce, pokud jste až takový fandové jako, já nevím, třeba seriálu Jak jsem poznal vaši matku, tak tam se to téma hodnotí. Jak to, že holka třeba nemá ráda Indiana Jonesa, což je zase Steven Spielberg, jo? A to jsou zase dvě party. Někde to ty holky totálně ocení, že to je skvělý, výpravný, dobrodružný, někde to neocení. A ty se tady tváříš, jak kdyby si snědla citron, takže...
1: Jakože Indiana Jones si vůbec nechápu.
0: Indiana Jones, kdo má větší sex appeal než
1: Harrison Ford?
0: Než Harrison Ford?
1: Všichni.
0: Hele, počkej, ale on i v 80 letech je úplně jako... Co?
1: A víš, kdo je lepší? Darth Vader.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na... Darth Vader.
3: Tak další, prosím, kdo je tady v čekárně?
4: Dobrý den.
3: Jste objednanej?
4: Paní doktorko.
3: Jste objednanej?
4: Ono, jsem objednanej.
3: Tak pojďte dál.
4: Už 1000 let.
3: Máte kartičku zdravotní pojišťovny?
4: Ano.
3: Ukažte.
4: Zdravotní pojišťovna Hvězda smrti.
3: Vy jste pán Vader, jo?
4: Ano, Vader Darth.
3: Darth Vader.
4: Darth Vader.
3: Už jste u nás někdy byl?
4: Ano, byl jsem tady, když jsme zakládali republiku.
3: Tak se svlékněte.
4: No to, hele, já mám ten plášť pořád.
3: Svlékněte se.
4: Já mám ten plášť pořád takhle, hele.
3: Pane Vader, prosím vás, nejste tady sám, já mám další plnou čekánu lidí.
4: Dobře.
3: Svlékněte se, tak.
4: Jo, to jsem tady.
3: Já si vás poslechnu, jo?
4: No.
3: Nadechněte se. Výdech.
4: Ale pojďme, doktorko, prosím vás, pojďme rychle, protože já mám jednání celého impéria a...
3: No, pane Vejde...
4: Mě to trápí takhle to dýchání.
3: Máte tam trošičku šelest, já vám na to napíšu něco. A proč furt nosíte ty, proč máte tu masku?
4: No to chodíme, to...
3: Sudejte si to, prosím vás. Ježiš, vy máte nepříjemný exem, dejte si to zpátky.
5: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Pro doma.
8: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině pro doma. Více na prodoma.cz.

0: 5. října posloucháte Evropu 2. My se musíme už dneska rozloučit před námi, nebo za námi, před námi spíš je tady Pavel Cejnar, bude s vámi až do 13 hodin a my se uslyšíme zítra. Ale chceme vás ještě dneska pozvat na sociální sítě Evropy 2, tedy Instagram a taky na web evropa2.cz.
1: Máme tam pro vás články, některé z nich můžou působit lehce, řekněme, bulvárním způsobem, ale máme tam i nějaká rozchodová témata, tak vypadá to, že jedno z těch témat je bohužel Eva Farná. Mm-hmm. No a to druhé téma je Nancy Wheelerová, která, já nevím, možná to víte, možná to nevíte, ale postava, která se ve Stranger Things jmenuje Jonathan Byers, chodí ve skutečnosti právě s představitelkou Nancy Wheelerové. Mm-hmm. Je to moc hezký pár a vypadá to, že se rozchází.
0: Mrkněte tam evropa2.cz, tam se dozvíte víc a my už zase zítra mezi 9. a 11. hodinou. Mějte se krásně na Evropě 2.
1: Já
0: taky. Evropa 2. 8.

0: nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z aktuálního indexu Prosperity, který každoročně sestavují odborníci z portálu Evropa v datech. Praha skončila na 9. místě. Hlavnímu městu škodí například vysoké ceny bydlení nebo nedostatek míst na středních školách. Nejhůř dopadlo severozápadní pohraničí. Teď už má slovo Zuzka.
1: Na budoucím úseku D35 Úlibice obchvat na Jičínsku objevili archeologové stopy osídlení z neolitu, doby bronzové a raného středověku. Záchranný archeologický výzkum začal v červnu a skončil 18. září. Odborníci při něm prozkoumali téměř 25 hektarů. Obchvat Úlibic má začít v listopadu. Dokončení se předpokládá v roce 2029. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Předplatitelé Netflixu si budou moci na streamovací platformě zahrát společenskou hru Krycí jména od českého studia Czech Games Edition. Ponese název Codenames Party. Jedna z nejpopulárnějších českých deskovek bude patřit mezi přibližně 20 prvních dostupných titulů, které se v herní části služby objeví.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pracuje se na Kutnohorsku v obci z Braslavice, jezdí se tam kivadlově, také silnice 7 v Kutrovicích na Kladensku hlásí aktuálně stavební práce a zúžení vozovky a s kolonou počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5 kvůli omezení na Pražském okruhu.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes převládá oblačná až polojasná obloha, odpolední teploty vystoupí na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy, po nich na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
4: Elišky mají dneska svátek, je tady pondělí 5. října a já vám přeju co nejpohodovější dopoledne. Tady je vaše Evropa 2.
2: Evropa 2.

přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám, nevěřím minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Stále vás ladí dnešní pondělní dopolední Evropa 2. Já už jsem tady říkal, že dnes 5.10. v Čechách a na Moravě a ve Slezsku slaví svátek všechny Elišky. Velká gratulace, ale pojďme zazpomínat na populární a známé osobnosti, které se v tento den narodily. Tak třeba herečka Kate Winslet, hokejista Mario Lemieux, ale na koho musíme dneska určitě zazpomínat, je muž, který už bohužel není mezi námi a narodil se v roce 1936. Všichni ho známe, byl to náš prezident pan Václav Havel. Jinak 5.10. je taky vyhlášen Světový den učitelů, tak vzpomeňte si na své profesory. No a je taky Světový den úsměvů, tak nezapomeňte úsměvy rozdávat. Za pár minut, pokud vydržíte s Evropou 2, tak tady mám pro vás takovou menší policejní svodku. Pár dní naspátek, co se v noci kde stalo. A nebude to ze zahraničí, bude to tady od nás z Čech. Tak tedy ještě jednou pohodové pondělí s dobrou náladou vám všem přeju a budu rád, když i dál zůstanete s Evropou 2. Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
4: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Vždycky to byla moje show.
6: Tati, to bylo...
7: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
8: Chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo vychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
13: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
14: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
15: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
16: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
17: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
18: Klid, máš na to 3 dny.
17: A těch lidí, co čekají na autogramy?
18: No, jsou tu všichni.
7: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
19: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte pondělní Evropu 2 a já tady mám případ, který se stal pár dní nazpátek. V jednom východočeském městě, nebudu říkat, že v Pardubicích, ano. Představte si situaci, je víkend, pozdní noc, no a jeden 28-letý frajer vylezl z baru a uspořádal si na ulici vlastní afterparty. Abyste měli představu, tak jako bicí soupravu používal okolní dopravní značky a k tomu hlasitě vyhrával z reproduktoru. Když na místo činu dorazili strážníci, tak místo dokladu jim nabídl pěstní souboj. No tak tohle to nechcete zažít. Tak při pondělku vám přeju, aby nic podobného se u vás nestalo a aby se vám na začátku nového týdne jenom dařilo. To vám přeje vaše Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
2: Jo. A že máš triko, který jsi na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
3: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
7: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
7: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
10: To je Domanský.
9: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

Opět po roce je to tady. Opět začíná maturiťák s Evropou 2. Opět tady máme pro někoho z vás 100 000 korun na maturitní ples. Na druhém místě moderaci maturitního plesu, jedním z nás tedy moderátorem Evropy 2, a na třetím místě vystoupení rezidentního DJe Evropy 2. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Co proto musíte udělat? Opět byste měli vymyslet anebo někde sehnat fotografii své třídy, do které jakýmkoliv způsobem zakomponujete Evropu 2. Je to jedno, jestli najdete poslední třídní focení, nějaký snímek, anebo vezmete třeba vaše tablo, je to prostě na vás. A pak už jenom hlasujte. Vy, vaši kámoši, kámoši, kámošů, prostě kdokoliv. Denně může každý z vás poslat jeden hlas. Takže s tou výrobou bych nějakým způsobem neotálel. Kdybyste chtěli detailní informace a kde je hlasování, mrkněte na náš web Evropa2.cz. Dnes to začíná a 25. října to končí. 27. října budeme znát vítěze. Kdybyste chtěli detaily, hlasování, všechno najdete na našem webu Evropa2.cz. Maximum muziky. Evropa 2.

0: zeleň. Speciální je i systém hospodaření s dešťovou vodou. Proměna náměstí je těsně před kolaudací. Práce na náměstí začaly loni na podzim. Celková cena bude přes 110 milionů korun. Z toho zhruba třetinu pokryje evropská dotace. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Luxusní kabelky už podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6 tisíc dolarů za kabelku, se rozhodují pořídit si boty za 1000 dolarů. Ty se stávají novým typem zboží, jehož koupí zákazníci vstupují do světa dané luxusní značky.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pracuje se na Kutnohorsku v obci z Braslavice, jezdí se tam kyvadlově, také silnice 7 v Kutrovicích na Kladensku hlásí aktuálně stavební práce a zúžení vozovky a s kolonou počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5 kvůli omezení na Pražském okruhu.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá oblačná až polojasná obloha, odpolední teploty vystoupí na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy, po nich na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
4: Mám vymyšlený dnešní pondělní flashback, který si pustíme lehce před půl jednou. Podíváme se do roku 2001. Tak zůstaňte s námi, Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Ladí vás pondělní, teď už odpolední Evropa 2. Zhruba půl hodinky naspátek jsme rozjeli naší soutěž Maturiťák s Evropou 2, hlasování a kompletně veškeré informace najdete na našem webu Evropa2.cz. No a když jsme u toho webu Evropa2.cz, tak tam probíhá taky aktuálně hlasování do nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Mimochodem, bez vás, bez vašich hlasů, bychom ten žebříček nedali dohromady, protože vy o tom rozhodujete, který z interpretů a který song bude na prvním místě. Ve čtvrtek premiéra, v neděli repríza ve stejném čase mezi 18. a 20. hodinou. Tak zahlasujte, nenechávejte to jen tak. Hlasovat můžete až do zítřejšího poledne pouze na našich stránkách Evropa2.cz. Evropa 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Finální výběr. Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5 000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Prodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Stavebniny DEK přináší mega akci. 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
16: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
2: Vybavujete domácnost?
17: Jo.
2: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

0: Maturiťák Snus Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.

Dnes budeme vzpomínat na rok 2001. Mám tady americkou pop a hip-hop partu, která se dala dohromady v New Bedford, Massachusetts v roce 1995. Jsou to tři pánové, Brett, Rich a Brian. Říkají si LFO. Jejich album má název Life is Good, no a my si dáme single z roku 2001, který se jmenuje Every Other Time. A myslím si, že budeme hodně a nádherně vzpomínat, tak jdeme na to, Evropa 2.

0: Pavie. Maximum nový muziky.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
10: Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním.

0: 13. hodina se blíží, no a blíží se do éteru Evropy 2 i můj kolega Jindra Ekl. Nazdar, Jindro.
1: Ahoj, pomalu jste se blíží.
0: Ano, přiblížil se velmi rychle, je tady.
1: A na
0: je
1: přibližovadle tady, zase přiblížil.
0: Na přibližovadle a je tady na svůj čas od 13 do 15 hodin, ano. Takže ty vlastně přiblížíš naše posluchače k odpolední show.
1: Dalo by se to tak přesně říct.
0: Dá se to tak říct.
1: Je to tak? Naprosto souhlasím.
0: Tak jenom jedním slovem mi řekni, jaký byl víkend?
1: Hezký.
0: Hezký.
1: Byl hezký. Opravdu tak. Byl pěkný na to, že říjen.
0: Stačí, mě stačilo jedním slovem. Hezký víkend. Mm. Takže já vám přeju hezké pondělí, no a zítra v úterý v 11 hodin. Ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Pomáháme s Europlasmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlasmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlasma.cz. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
3: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam, pam.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Co dělá Pavel Sejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
0: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
2: No tak to radši převezmu já, vysílá.
0: To je to zívání někde mezi songy, jo?
2: Pavel Sejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Užívej si Evropu 2 až do

0: měl hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na

0: den, posloucháte Evropu 2, 13. hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Přeju krásné odpoledne. Součástí říjnových voleb bude 19 referend o výstavbě větrných elektráren. 9. a 10. října se bude rozhodovat o 81 nových turbínách o celkovém výkonu 450 MW. To by znamenalo více než zdvojnásobení dosavadní větrné kapacity v Česku a elektřinu pro zhruba 400 000 domácností. V celé Evropě se zvedla velká vlna zákazů a přísných pravidel pro elektrokoloběžky. K novému španělskému zákazu, který nepustí na koloběžku nikoho mladšího 15 let, se chtějí přidat další státy. Například ve Finsku už pro 15-leté zákaz platí také. V Řecku nesmí na koloběžku nikdo pod 17 a v Irsku se od října hranice posouvá dokonce na 18 let. A jdeme za Zuzkou.
2: Špičkoví výtvarníci z několika zemí světa budou příští dva týdny tvořit v Turnově. Přijedou na prestižní šperkařské sympozium, které pořádá zdejší muzeum jednou za dva roky. Návštěvníci muzea budou mít tradičně možnost poznat blíže tvorbu účastníků sympozia. Od 6. října budou týden vystavené jejich šperky, které vytvořili už dříve. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí. Konkrétně 56% až 23 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
3: Podzimní počasí vám přináší

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. AI, to je zásadní téma už mnoho let. Dneska už je to téma tak daleko, že už jsou tedy na internetu, na sociálních sítích zejména normálně fungující, velmi dobře fungující AI influenceři. Jestli bylo dobrý naskočit do tohodle toho vlaku, myslím si, že teď je ten čas, nebo možná už ten vlak pomalu, ale jistě se rozjíždí a ujíždí. I když, jako vždycky, je času na nějaký nový kreativní nápad dost. Nicméně, co se týče tedy tohodle toho, tedy AI influencerů, tak já sám jsem na svém feedu pozoroval několik různých takových jako zvláštně vypadajících lidí, zejména jakoby frajerů, který vypadá jak, já nevím, jak to ani popsat, jak, trošku jak z východního Německa, jako retro, trošku jak kdyby se 70. let, s velmi bizárníma účesama. Jakože velmi, velmi bizárníma účesama. Jo, taková jakože ofinka, ještě jakoby nakroucená, nafoukaná, teď ty vlasy nafoukaná. Jsem si říkal, ty bláho, tak jestli tenhle ten člověk existuje, tak bude mít hodně práce na sociálních sítích a bude na to koukat hodně lidí, evidentně. Nicméně to všechno jsou vytvořený AI personality skrze tady Hicksfield AI, který samozřejmě nějakým způsobem i tak nějak se snaží motivovat různý tedy tvůrce digitálního obsahu, aby tvořili právě tyhle ty umělý AI personality, který mají samozřejmě už miliony a miliony a miliony shlídnutí. Takže dneska už prakticky přichází ten moment, kdy už vy sami nemusíte nutně na těch sociálních sítích jakoby bejt, kdyby vám to třeba bylo jako trapný dělat reklamy na kávovary a podobně. I když ty peníze za to jsou samozřejmě fajn, tak můžete mít normálně svýho avatara, který ty reklamy a ty věci bude dělat za vás. Je to daleko, co? Souhlasím.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And this is Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Finální prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Banány 1 kilogram za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz
17: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
18: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před paním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci se někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
19: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
20: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: Dobrý den, posloucháte Evropu 2. Tohle mi tady zaujalo, zároveň mi to lehoulince tady vyděsilo. Je to jistá zpráva o tom, jak se chová vlastně oblečení, takový to sportovní funkční oblečení. Jo. Na jednu stranu je to velmi dobrý v rámci toho odvodu potu a tak dále. Známe to, že já si pamatuju, no, když jsem začínal běhat, tak jsem běhal v těch bavlněných tričkách. A samozřejmě pak má člověk problém v tom, že má odřený bradavky třeba. Takový jakoby detail vlastně, jo. A pak mi teda někdo řekl, no jo, já si je, kamarádka teda s chvilkovostí, mi řekla, no já si je zalepuju na každý běhání, protože mám ráda bavlněný tričko, ale nechci je mít odřený, tak si je zalepuju. Tak jsem si říkal, tak zalepovat asi, to už je asi další level. Tak jsem říkal, jasně, vezmu prostě tady sportovní tričko, ne, s polyesterou bez problému. A teď jsem právě viděl tady článek ohledně toxického potu. Jo, třetina sportovních trik propadla v testu bisfenolu, k nejhoršímu patřilo, a tam teď tam i nějaká značka, od teďko nejde nutně, ale jde spíš prostě o to, že mnoho těch trik, nejenom v rámci toho polyesteru, ale v rámci těch nástřiků nebo těch různých látek, který ještě ovlivňují nějak ty vlastnosti té tkaniny, tak bohužel při kontaktu s potem, samozřejmě s agresivní celkem tekutinou slanou, uvolňují jisté chemické látky. Samozřejmě hned na to tělo, který je spocený, který má otevřený pory, a asi to nebude úplně ideální. Nechci jako být úplně ADHD a říkat teďko, jako, že všechny sportovní trika nebo sportovní oblečení je nějak zábavný, protože není. Ale pozor, je dobrý koukat na různý ty testy, zjišťovat si třeba konkrétní značku, kterou máte, jestli má někde nějaký testy, jestli je o ní nebo není zmínka. A takhle asi člověk může, to je jediný jako rozumný řešení, jak předejít tomu, že by jako nosil vyloženě toxické oblečení. Bacha na to, jsme Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timirsky.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
0: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je restart.
0: Na Evropě 2.
6: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Pro doma.
9: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz.
8: Prodoma.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
10: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
11: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
10: To je moje show.
0: Dej taky follow E2CZ.
12: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Vždycky to byla moje show.
0: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2, viděl jsem na iDNESu jednu story, která mě tedy velmi, velmi překvapila, až jako vystrašila v rámci toho, co je možný a jaký to má následky posléze. Jde prostě o to, že se ubytoval v pětihvězdičkovém brněnském hotelu nějaký tajský host. No a teď můžu číst dál, jo. Prsty čouhající spod postele vyděsili tajského hosta v pětihvězdičkovém hotelu v Brně. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý člověk, který po odhalení spokoje utekl. Například na Facebooku upozornil tajský provozovatel zájezdu, přivolání policisté však neměli co vyšetřovat, neboť žádná škoda nevznikla. Tak to je zajímavý, takhle mohli zcela jistě vyšetřit to, kdo byl ten frajer pod tou postelí. Jakože si prostě normálně pronajmete hotelový pokoj, ještě jako v pětihvězdě a pod vaší postelí vám chrápe frajer, nebo tam prostě jakoby je, no cože, to není co vyšetřovat. Já bych řekl, že to je začátek jako velkolepýho vyšetřování, který by mohlo vysvětlit skutečně velikou záhadu, očividně, ne? Evropa 2, 8.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Druhá hodina, odbíjí dvě minuty k tomu, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Hezké odpoledne. Kontroly ukázaly, že návykové látky jsou mladistvým stále snadno dostupné. Kontrolované provozovny ve více než polovině případů porušily právní předpisy, nejčastěji při podávání alkoholu mladistvým. Česká obchodní inspekce spolupracovala s policisty, celníky a hygieniky. Podle expertů je český přístup k alkoholu velmi tolerantní. Sucho letos zkomplikovalo říční dopravu. Čeští rejdaři přepravili za první pololetí letošního roku po vnitrozemských vodních cestách 313 tisíc tun nákladu. Meziročně zhruba o 74 tisíc tun méně. Do čísel se promítají dlouhá období nesplavnosti. A jdeme do regionu.
2: Ve fakultní nemocnici Olomouc vzývající s psychiatrickými obtížemi. Akutní lůžková dětská psychiatrie v Olomouckém kraji chybí. Nemocnice je vybuduje při zahájené rekonstrukci.

0: události, které mohou nastavit v souvislosti s rostoucím geopolitickým napětím, ale také například ve spojitosti s extrémním počasím.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na Pražském okruhu v okolí Třebonic na křížení s dálnicí D5 počítejte kvůli stavebním pracím se zdržením v obou směrech. A na dálnici D10 u Kosmonos pozor ve směru na Turnov. Kvůli opravám povrchu pojedete jen zúženými pruhy.
2: Tak si představte, že pro vás máme...
1: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: Během odpoledne by měla postupně na celém našem území ubývat oblačnost, má být polojasno, večer místy jasno. Teploměry ukážou 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
1: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
3: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Za chvíli rubrika Kultovka, budu pokračovat ve výčtu toho nejzásadnějšího, co byste dneska měli slyšet. Až do tří, tak držte volnou, jsme Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
1: Ano, je to tak, je tu dnešní kultovka. Jsou tu Roxette, není potřeba nějak zásadně představovat. Single Stars pochází z roku 1999, čili z úplně jiný časoprostorový smyčky, tak pojďme si to připomenout. Dnes, tady a teď na Evropě 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, veď?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Je, teratko, gude.
0: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: A Lukáš Dostál, co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starosti.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme
11: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
10: Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
16: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
17: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
16: Vážně?
17: Já mám Lelosy na sobě celý den.
16: Lelosy. Too comfortable to take off.
18: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
19: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
7: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Toyota, Budějovický Budvar, Olvin, Lesy České republiky a Eurooil.
10: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
13: Klid, máš na to 3 dny.
10: A těch lidí, co čekají na autogramy?
13: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
8: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

maturanti, bacha! Maturiťák Snúb s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: vyhráte Evropu 2 za cenu nějakého 2 plus 1 v Praze, třeba na Žižkově, jste schopni pořídit takový bomby ve světě samozřejmě. Čili bylo by nutné stěhování, ale skutečně ty realitní trhy v různých zemích jsou diametrálně odlišný. Já jsem teda teď zrovna koukal na článek na aktuálně.cz o chlapíkovi, který si skutečně za cenu pražský garáže dokonce pořídil dost pěkný dům v Řecku, ale jasně, pak jde prostě o to, jakým způsobem tam budete fungovat, pracovat, vydělávat peníze. Jo, jestli už nějaký třeba jsou vašetření nebo jedete online, tak je to bomba. Když koukám na ten jeho domek, je to až k neuvěření, že za takovýhle peníze je možný něco v jiných zemích jako takovýhle koupit. Dokonce jsou i specializovaný různý profily na sociálních sítích, zejména na TikToku. Jedna holka, říká si Tali, s dvěma L, a ona právě sdílí všechny tyhle ty různý realitní nabídky a srovnání hlavně, jo, toho, že prostě třeba fakt jedna káka na Žižkově může stát jako nějaký podobně malý byt třeba na Miami a tak dále. Jestli vás to zajímá, zcela jistě se podívejte celkově na tady tu tématiku na TikToku. Ty srovnání jsou tak brutální, že možná, jestli jste teďko na vážkách, přispějí k tomu, že se skutečně ve finále odstěhujete.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jindry Ekla. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
1: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
2: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
1: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
2: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
5: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
6: To je Domanský.
5: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
8: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
9: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
10: nebudeš štít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
10: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
10: A je to pohoda. Pohoda.
1: Já to jsem teď říkal.
10: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, my už se střídáme s Tomášem, který ho tu vítám. Tomáši, ahoj.
1: Dobré odpoledne, člověče, tady je taková změť sluchátek a upadlý mikrofon opět.
0: To je evergreen. Vidíš to, tady, co se tady dělo
1: to je evergreen. Víkend. Skutečně tady ten mikrofon upadl už mně, Bobovi Švarcovi, ten mikrofon je tady nastražený na každý, kdo přijde.
0: Už je citlivější prostě.
1: Je to už starší mikrofon.
0: Je to stejný, jak když prostě člověk někdy v životě třeba dojde, že se jako zlomí, pak musí být na sebe opatrnější.
1: Ano, ano,
0: o to více samozřejmě. Ale zase Japonci, ty třeba to dělají ještě jinak, jo, teoreticky jsme to mohli ten mikrofon opravit zlatem, protože oni, když se rozbije, no.
1: Jak dělají tu keramiku, že vylepují tím zlatem.
0: No, když se oni to rozbijou, pak to zase slepí zpátky tím zlatem. Právě jako takhle, dřív to byla taková zvyklost, že se to dělalo jenom, když teda to spadlo omylem.
1: Ano, ano.
0: Pak to začalo být tak jako zajímavý, že dneska se to takhle dělá jako úmyslně, že jo.
1: A to tak funguje i u lidí, že jo, jsou nějaký vztahy, partneři.
0: Dá se, no.
1: Partner to pokazí, no, že jo, rozbije to a pak koupí nějaký zlato, je to slepený.
0: Musíte zase to lepit prostě hlavně zlato.
1: Funguje, i diamanty prej fungují.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
3: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Pomáháme s Europlazmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na Europlazma.cz.

0: Posloucháte odpolední show, která právě startuje. Jsou tu zprávy a Lucka Hněvkovská. Hezké odpoledne všem.
1: Dobré odpoledne. Ceny nemovitostí určené k bydlení, tedy bytů, domů a pozemků, ve druhém čtvrtletí zpomalily růst. Meziročně vzrostly o 8,5%. Sucho pokračuje. Extrémně náročná je situace na našich řekách. Kritická je situace například na řece Moravě. Například v Lanžhotu na Břeclavsku hlásí jen 18% vody. Odra v Bohumíně na Karvinsku 26%. Ještě méně je na řece Lužnici. Ta je skoro bez vody. Jen 14% má v Bechyni na Táborsku. A podle odborníků se situace jen tak nezlepší ani v příštích dnech, možná týdnech. A teď už zprávu z regionu přidává Zuzka.
2: Nové ambulance, rehabilitace a laboratoře přibudou v areálu nemocnice ve Frýdlantu na Liberecku. Modernizace zdravotnického zařízení, které je součástí krajské nemocnice Liberec, přijde bezmála na 275 milionů korun. Projekt zajistí lepší péči pro 24 tisíc obyvatel frýdlantského výběžku a zlepší zázemí pro zaměstnance. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Městská hromadná doprava v Česku překonala v prvním pololetí hranici miliardy přepravených cestujících téměř o 7 milionů. Loni byl počet přepravených cestujících MHD za prvních 6 měsíců 987,5 milionů. Podle předběžných statistik ministerstva dopravy meziročně více cestujících odbavila také česká letiště. Naopak autobusová doprava zaznamenala pokles.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se můžete na D1, kolem mostu Šmejkalka se jezdí pouze ve dvou zúžených pruzích, rychlostí 80 km za hodinu. Vznikají tady kolony a na D10 u Kosmonos provoz ve směru na Turnov. Kvůli opravám povrchu pojedete jen zúženými pruhy. Omezení končí zítra v 7 ráno.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Během odpoledne by měla postupně na celém našem území ubývat oblačnost. Má být polojasno, večer místy jasno. Teploměry ukazují 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to ode mě vše, teď už startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: No a my začneme odpolední show pěkně vědecky. Podíváme se za vědci, kteří dostali Nobelovu cenu. A za co? Tak to se teda podržíte. Uvidíte.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem říkal, že se podíváme na Nobelovu cenu v oblasti medicíny, nebo respektive v kategorii teda medicína, kterou získali tři vědci za objev optogenetiky. Já jsem vůbec netušil, že nějaká optogenetika je. Pokud jste na tom podobně, pojďme si to velmi rychle probrat. Já jsem zadal do AI, ať mi popíše optogenetiku jednoduše. A vyběhla na mě stránka, která tady scrolluje ještě teď. Napsala mi to jasně, velmi jednoduše, funguje to tak a tak. A je to opravdu stránka plná textu medicínského obrázku. Takže asi jednoduše to pojmout úplně nelze. A tady prostě píšou, že před optogenetikou věci používali k stimulaci mozku elektrické elektrody nebo léky, jo. Ty ale ovlivnily všechno v okolí. Optogenetika funguje s chirurgickou přesností, umožňuje zapnout nebo vypnout právě tím světlem jediný konkrétní typ neuronů během milisekund a sledovat, jak se mění chování organismu. Takže teoreticky oni zavádějí jako světelný nějaký mikroelektrody do buněk a vypínají je nebo je zapínají pomocí modrého světla, prosím vás. Nějaký neurony v mozku nebo kdesi. Vlastně je to průlom z hlediska, jak píšou, v oblasti medicíny naprosto takovej, že Nobelova cena je na snadě, to je jasný, a získali ji správně, to je bezesporu asi jasný. My o tom nerozhodujeme, ale tleskáme tiši a fandíme. Ale já když to beru úplně čistě ze svého pohledu, jak tady píšou, umožňuje pomocí světla zapínat a vypínat nejčastěji mozkové neuronové buňky. Tak já to mám úplně stejně. Večer se zasne a já usnu. Takže optogenetiku vlastně máme každý den všichni doma večer. Dobrou noc.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Je, to je Radko Gura.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: A Lukáš Dostál, co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
11: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
15: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
17: Chceš válku? Tak tady
2: tady máš válku.
16: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
17: Všude kolem jsou žraloci.
16: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
18: Vybavujete domácnost?
19: Jo.
18: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
20: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
21: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů.

0: s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Pár týdnů zpátky jsme se bavili s kamarádem o tom, jaké poměry panují u nás nebo u nich doma, jak to vlastně s těma ženama je. Bavili jsme se konkrétně o tom, jestli pereme a věšíme prádlo. Já když jsem žil sám dlouhou dobu, pochopitelně, tak jsem věšel a pral prádlo naprosto běžně, to je samozřejmé. Žiju sám od nějakých 20 let téměř s nějakýma partnerskýma vztahama, jasně. Ale mezi tím jsem vždycky pral a věšel naprosto samozřejmě. Nepovažoval jsem to za žádný problém. Mnoho mužů třeba neumí ani zapnout pračku, ani pověsit prádlo, což teďka už se do nich řadím v podstatě taky do těch řad. Protože od té doby, co jsem ženatý, tak příliš neperu, vlastně jsem pral možná tak jednou a prádlo jsem věšel tak dvakrát. Jo. Načež kamarád vlastně ten věší a pere pravidelněji, takže jsme měli takový názorový sounáležitosti, jestli to máme stejně nebo podobně, on to teda má častěji, jak říkám, a teďka mi psal zprávu nedávno a říká, člověče, tak teďka u mě doma proběhl spor se ženou, já věším prádlo teda, abych jí pomohl, a ona mi říká, že špatně věším kalhotky. Takže byl vlastně naštvaný doma, že věší prádlo a ještě dostane vynadáno. A okolo šel jeho 15 letý syna, říká, buď rád, že na nějaký kalhotky saháš, třeba bych za to dal. Takže se musel pousmát a věšit je líp. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy.

0: Adela. Evropa 2. Maximum nový muziky. Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
8: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Pro mě to bude zkrácený pracovní týden, a to extrémně, protože letím na Kanáry za kolegyní Zorkou Hejdovou. No a je potřeba na to matku začít připravovat. Takže už dneska jí řeknu, že ve středu letím, aby to ve středu konečně pochopila, že nevoláme. Vytáčím.
2: Ano, halo.
1: Máti, nazdar, přenádherné pondělí.
2: Ahoj, tobě to máš, kouším na cestě, nebo jak to máš?
1: Máti, prosím tě, letím až ve středu.
2: Letíš ve středu, a v kolik?
1: No nějak jakoby odpoledne, takže už nebudu v rádiu.
2: Jo, takže si nebudeme volat.
1: No voláme si dneska a zítra, když letím ve středu.
2: Jo, dobře. A máš všechno zabaleno?
1: Ještě jsem nebalil, matko.
2: No tak ale to, nemůžeš to nechávat na poslední chvíli, víš, jak jsi blbej. Půlku věcí tam necháš a pak budeš marodit, nebudeš mít ani prášek, ani nic.
1: Ale prosím tě, matko, ty zase pojímáš jako nějaký výlet na Everest, já tam jedu na 4 dny.
2: No, to víš, to se za 4 dny může stát. Máš gumy aspoň.
1: Jaký gumy?
2: No, tak jedeš tam pracovně. Samozřejmě tak budeš mít nějaký zápisník, aby si dělal poznámky do rádia a čím to potom budeš gumovat. A umíš kanársky? Neumíš. Jak tam budeš potom vysvětovat, že chceš gumu?
1: Jo, takhle, matko, ty si opravdu, já nestačím žasnout jenom, co ty vyprodukuješ v té hlavě.
2: Já jsem taky na dovolený, nebo respektive jedu.
1: Kam, prosím tě?
2: No, nerada se chlubím drahýma dovolenýma, ale teď jsem odjela z Teska a jedu k benzínový pumpě.
1: Tak ty si ale žiješ, matko, teda opravdu. A jestli si dáš ještě plnou, tak to jsi opravdu honorace.
2: Přesně tak, to bude all inclusive.
1: Hele, a ty jsi vždycky chtěla nějakou drahou vůni, tak se navoň tím benzínem, tou pistolí si dej takhle jenom ke krku malinko.
2: Já
1: si ťukni.
2: Já se postíkám naftou, přesně
1: Postíkej se, nafta nebo benzín, nebo ještě drahou vůni konečně.
2: No, drahou vůni. Dobře, Tomáško, takže si voláme ještě zítra, ať to nepopletu. No. Zorce mi říct, že ji pozdravuju a hlavně ty dárky, ať mi přiveze.
1: No, voláme se ještě zítra, jo?
2: Ona zase přijde s prázdnou, jo? Poznáme. No. Hele, dobře, tak mě volej ještě zítra.
1: No snad přijde s prázdnou, pro boha, já nechci, aby byla těhotná po druhý teďka, tak se to nehodí.
2: Tak jo, tak mě zavolej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Téměř přesně 16 hodin, pojďme na zprávy, s nimi je připravena Lucka Hněvkovská, vy jste z odpolední show s Evropou 2.
1: Přeju krásné odpoledne. Součástí říjnových voleb bude 19 referend o výstavbě větrných elektráren. 9. a 10. října se bude rozhodovat o 81 nových turbínách o celkovém výkonu 450 MW. To by znamenalo více než zdvojnásobení dosavadní větrné kapacity v Česku a elektřinu pro zhruba 400 tisíc domácností. V celé Evropě se zvedla velká vlna zákazů a přísných pravidel pro elektrokoloběžky. K novému španělskému zákazu, který nepustí na koloběžku nikoho mladšího 15 let, se chtějí přidat další státy. Například ve Finsku už pro 15-leté zákaz platí také. V Řecku nesmí na koloběžku nikdo pod 17 a v Irsku se od října hranice posouvá dokonce na 18 let. A jdeme za Zuzkou.
2: Špičkoví výtvarníci z několika zemí světa budou příští dva týdny tvořit v Turnově. Přijedou na prestižní šperkařské sympozium, které pořádá zdejší muzeum jednou za dva roky. Návštěvníci muzea budou mít tradičně možnost poznat blíže tvorbu účastníků sympozia. Od 6. října budou týden vystavené jejich šperky, které vytvořili už dříve. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí. Konkrétně 56%. Před dvěma lety to byla přesně třetina. Jak ukázal průzkum, ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na jiné aktivity.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D10 u Kosmonos pozor ve směru na Turnov. Kvůli opravám povrchu projedete jen zúženými pruhy. Tohle omezení končí zítra v 7 hodin ráno.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Během odpoledne by měla postupně na celém našem území ubývat oblačnost, má být polojasno až jasno. Teploty 18 až 23 stupňů. Zítra nás čekají podobné teploty, maximálně 24 a mělo by být polojasno až jasno. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: V této hodině mám pro vás připravenou soutěž, tak si řekneme, o co soutěžíme a také se podíváme na Brada Pitta, který se hluboce zamyslel. O čem? Za chvilku na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Brad Pitt se zamyslel v jednom rozhovoru pro jeden magazín o stáří. A dává nám jednoznačný vzkaz, tedy nevím, jestli nám všem, rozhodně pak mužům, protože to je magazín mužský, pánský, a říká, bože, chci zpátky svých 50. Vaše 50 je ideální, prostě člověče, cokoliv, co máte na mysli, jděte do toho, 50 je nej. OK, takže dobrá zpráva pro mě, mám ještě 3 roky živoření a potom teprve se život rozjede v té 50, takže dobrá zpráva, díky Brede. A pak si říkám, Brad Pitt Boha o něco prosí, ten, který v 62 letech vypadá takhle, tak to je opravdu vyzývavost. Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Když už se nevejdete do...
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Houta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 000 bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na toyota.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas, tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
13: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
17: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál.
18: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Generální partner skupina ČES, generální mediální partner Česká televize a hlavní partner pro oblékání Alpine Pro.
19: Zpátky k muzice.

maturanti, bacha! Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem říkal, že pro vás budu mít soutěž, tak si pojďme společně probrat, o co soutěžíme, kdy volat, kdy se dovolat a tak dále, tak dále. Prostě ty náležitosti, bez kterých se my dva společně nespojíme a nepohovoříme a já vám potom neoznámím tu skvělou výhru. Takhle, o co soutěžíme? Jak to pojmout? Dříve byly symbolem luxusu věci jako zlato, diamanty a tak dále. V dnešní době je to třeba čokoláda nebo benzín a nafta. A právě o poukázku na benzín nebo naftu, tedy k čerpacím stanicím, tak o tu hrajeme. Má hodnotu 5000 korun, takže kdo si chce přilepšit na svých cestách, samozřejmě tím pádem zdarma dojet do svého vytouženého cíle, tak posloucháte Evropu 2. Až se ozve na startování a odjezd vozu, tedy benzínového nebo dieselového, nejsem si přesně jistý tím motorem, který má, to nejsem odborník. Voláte 257-400-888 a třetí volající, kterého zvednu na naší lince, tak ten má šanci se utkat s soutěžní otázkou. Posléze, protože to bude jistě úspěšné, tak se radovat a potom převzít i změnou poukázku. Kdo ji přináší, vám řeknu za chvilku a buďte i dál s Evropou 2, protože výherní signál může zaznít doslova kdykoliv.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Brzda Evropy 2 na sty Arny Vojtánov.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
3: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: A tak je to věta o jednom slově. Věta hová debilní.
0: Na Evropě 2.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
6: To je nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Odpolední show na Evropě 2. Jasně, můžete obvolávat pojišťovny, zjišťovat podmínky a sepisovat si je na papír, anebo to nechte na nich. Srovnávají, doporučí a zařídí velký dobrý pojistky z pohodlí domova do pár minut. Klik.cz, tak proč to dělat jinak? To, abychom se dostali k tomu, kdo nám přináší dnešní výhru a soutěžíme o pořádnou dávku benzínu nebo nafty, jak jsem říkal, tankovací poukázka v hodnotě 5000 korun může být vaše. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a dovolat se do studia, to už jsem říkal jako třetí volající, tak si pojďte zasoutěžit a dopřát svému autu palivo z klik.cz. Tak pojďme na to, třetí volající je Iveta. Iveto, ahoj.
1: Ahoj.
0: Náležitosti byly učiněny a řečeny. Před námi je soutěžní otázka, která tě dělí od velkého životního milníku, protože ty si říkala, že jsi se poprvé dovolala do soutěže do rádia.
1: Je to tak, je to úplně poprvé.
0: To je fascinující. Jaký máš pocit z toho?
1: No, srdce mám v krku a těším se teda na otázku a doufám, že budu znát odpověď.
0: Ničeho se neboj, klidně si poskoč, ať se skočí zpátky na správné místo k aortičce. A my pokládáme soutěžní otázku, která není těžká, pokud si dobře poslouchala. S čím vám poradí na webu klik.cz? Za A s výukou cizích jazyků během spánku, za B se srovnáním velkých dobrých pojistek, anebo za C s předpovědí počasí na příštích 10 let?
1: Já bych řekla, že to bude za B.
0: To bys řekla správně.
1: Wow.
0: Výborně.
1: Díky.
0: Poprvé se dovolala a taková bystrá a hned odpověděla správně a hned 5000 poukázku získala, Iveto.
1: Děkuju moc krát.
0: A jaký jsi měla doteďka den?
1: No, já bych řekla, že krásný a teď ještě mnohem hodší.
0: Ježíši Kriste, to se nešlo lépe odpovědět, prosím tebe, tak doufejme, že přijdou ještě další zajímavosti a krásné věci, protože den zdaleka ještě nekončí.
1: Díky.
0: Měj se hezky. Moc. Ať se dobře jezdí, ať to hezky funguje. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Přátelé, vy ostatní můžete soutěžit o stejnou výhru z klik.cz, jako soutěžila Iveta, která právě vyhrála, protože až do konce tohoto týdne máme stejnou cenu a co víc, v pátek máme ještě lepší cenu v ranní show, kdy bude soutěž o 10 000 korunovou poukázku. Tak, prosím, soutěžte, užívejte z klik.cz a s Evropou 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Celkem přesně 17 hodin, od přesnosti nás dělí 10 sekund, takže super, máme tady zprávy a Lucka Hněvkovská s nimi.
1: Hezké odpoledne. Kontroly ukázaly, že návykové látky jsou mladistvým stále snadno dostupné. Kontrolované provozovny ve více než polovině případů porušily právní předpisy, nejčastěji při podávání alkoholu mladistvým. Česká obchodní inspekce spolupracovala s policisty, celníky a hygieniky. Podle expertů je český přístup k alkoholu velmi tolerantní. Sucho letos zkomplikovalo říční dopravu. Čeští rejdaři přepravili za první pololetí letošního roku po vnitrozemských vodních cestách 313 tisíc tun nákladu. Meziročně zhruba o 74 tisíc tun méně. Do čísel se promítají dlouhá období nesplavnosti. A jdeme do regionu.
2: Ve fakultní nemocnici Olomouc vznikne 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychiatrickými obtížemi. Akutní lůžková dětská psychiatrie v Olomouckém kraji chybí. Nemocnice je vybuduje při zahájené rekonstrukci a dostavbě kliniky psychiatrie, která si vyžádá investici 454 milionů korun bez DPH. Projekt počítá i s rozšířením péče o dospělé pacienty. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Britové by podle tamního ministra obrany neměli podceňovat přípravu na nouzové situace. Základem jsou podle něj potraviny, pitná voda a hotovost. Britská vláda tento týden znovu vyzvala veřejnost, aby se připravila na mimořádné události, které mohou nastavit v souvislosti s rostoucím geopolitickým napětím, ale také například ve spojitosti s extrémním počasím.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na Pražském okruhu v okolí Třebonic na křížení s dálnicí D5 počítejte kvůli stavebním pracím se zdržením v obou směrech. A na dálnici D10 u Kosmonos pozor ve směru na Turnov. Kvůli opravám povrchu pojedete jen zúženými pruhy.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká podobné počasí jako dnes, bude ale více slunečno a naměříme maximálně 24 stupňů. Ze zpráv je to ode mě vše, pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A my se podíváme na to, jak někteří závodníci řeší cestování mezi jednotlivými zastávkami Formule 1. Tak schválně, za chvilku na Evropě 2.
3: Evropa 2.

Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Kdo se tak trochu zajímá o Formuli 1, byť ani nemusí, ale tak i těm naprostým lajkům je jasný, že je to obrovský kolos a že když se stěhují z místa na místo, to znamená na jednotlivý okruhy po celém světě, takže to dá zabrat. A že ta logistika těch jezdců, aut, celého týmu je prostě neskutečná a hrozně drahá. Jo. Já tady koukám na jednoho jezdce, kterého dobře znáte, protože byl i nedávno v České republice. Je to Valtteri Bottas, jezdec týmu Cadillac. Proč byl v České republice? Možná vám to uniklo. On jezdí na gravelu, tedy na kole, které vypadá podobně jako silniční, ale má většinou širší pláště, takového jako horského typu nebo horštějšího typu, takže se na tom dá jet i třeba po šotolině. No a teď ten Valtteri Bottas byl tady v České republice na nějakém mistrovství republiky právě v gravelu, mám pocit, jo. No to je jedno. Tak tady ten člověk jezdí Formule 1 za Cadillac, jak jsem říkal. A teď se rozhodl, že z Malajzie, kde se jela velká cena nedávno, před pár dny, tedy včera, myslím v neděli, tak se rozhodl, že bude absolvovat cestu do dalšího místa, kde se jede Formule 1, tedy do Singapuru, na kole. Je to 350 kilometrů, není to až tak do kopce, je to spíš jako po rovině, takže vlastně proč ne, hezký výlet. Valtteri má za sebou den dva, tady píšou, takže už je dva dny na cestě, myslím, že to budou nakonec opravdu dva dny, víc ne, protože ujede za den docela dost velký kus cesty, jak je to po rovině. Ale je šikovnej, no tak hele, šlape, prostě nepoletí žádným letadlem. Já už to úplně vidím, jak říká tomu šéfovi toho Cadillacu, hele šéfe, abych ušetřil za letenku v tom velikánském rozpočtu, tak co kdybych si koupil kolo a jel do Malajzie? A ten šéfík vůbec neví asi, co si Valtteri koupil za kolo. Evropa 2.

0: from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Conley, we're fast boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, the best.
3: Europa 2.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
12: No přece všechno.
13: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
14: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5 tisíc nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 tisíc. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
15: Pozor, největší

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Pro mě to bude zkrácený pracovní týden, a to extrémně, protože letím na Kanáry za kolegyní Zorkou Hejdovou. No a je potřeba na to matku začít připravovat. Takže už dneska jí řeknu, že ve středu letím, aby to ve středu konečně pochopila, že nevoláme. Vytáčím.
2: Ano, halo.
1: Máti, nazdar, přenádherné pondělí.
2: Ahoj, tobě to máš, kouším na cestě, nebo jak to máš?
1: Máti, prosím tě, letím až ve středu.
2: Letíš ve středu, a v kolik?
1: No nějak jakoby odpoledne, takže už nebudu v rádiu.
2: Jo, takže si nebudeme volat.
1: No voláme si dneska a zítra, když letím ve středu.
2: Jo, dobře. A máš všechno zabaleno?
1: Ještě jsem nebalil, matko.
2: No tak ale to, nemůžeš to nechávat na poslední chvíli, víš, jak jsi blbej. Půlku věcí tam necháš a pak budeš marodit, nebudeš mít ani prášek, ani nic.
1: Ale prosím tě, matko, ty zase pojímáš jako nějaký výlet na Everest, já tam jedu na 4 dny.
2: No, to víš, to se za 4 dny může stát. Máš gumy aspoň.
1: Jaký gumy?
2: No, tak jedeš tam pracovně. Samozřejmě tak budeš mít nějaký zápisník, aby si dělal poznámky do rádia a čím to potom budeš gumovat. A umíš kanárský? Neumíš. Jak tam budeš potom vysvětovat, že chceš gumu?
1: Jo, takhle, matko, ty si opravdu, já nestačím žasnout jenom, co ty vyprodukuješ v té hlavě.
2: Jsem taky na dovolený, nebo respektive jedu.
1: Kam, prosím tě?
2: No, nerada se chlubím drahýma dovolenýma, ale teď jsem odjela z Teska a jedu k benzínový pumpě.
1: Tak ty si ale žiješ, matko, teda opravdu. A jestli si dáš ještě plnou, tak to jsi opravdu honorace.
2: Přesně tak, to bude all inclusive.
1: Hele, a ty si vždycky chtěla nějakou drahou vůni, tak se navoň tím benzínem, tou pistolí si dej takhle jenom ke krku malinko.
2: Já
1: si postíkám
2: naftou, přesně tak.
1: Postíkej se, nafta nebo benzín, nebo ještě drahou vůni konečně.
2: No, drahou vůni. Dobře, Tomášku, takže si voláme ještě zítra, ať to nepopletu. No. Zorce mi říct, že ji pozdravuju a hlavně ty dárky, ať mi přiveze.
1: No, voláme si ještě zítra, jo?
2: Ona zase přijede s prázdnou, jo? Poznáme. No. Hele, dobře, tak mě volej ještě zítra.
1: No snad přijede s prázdnou, pro boha, já nechci, aby byla těhotná po druhý teďka, tak se to nehodí.
2: Tak jo, tak mě zavolej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: Já jsem se modlil o něco takovýho a ty to vypálíš.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Pluhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
7: nebudeš chtít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
7: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
7: A je to pohoda. Pohoda.
0: Tě, to jsem teď říkal.
7: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
7: Na Maximum.
8: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Odpolední show na Evropě 2, 17:45. Na svátek Elišky se s vámi budu loučit, protože po mně už přicházejí svěží, mladí a odpočatí Ondra s Petrem, kteří převezmou Evropu 2 a večer na maximum. Díky za dnešní odpoledne, pokud jste ho se mnou strávili celé, což je v podstatě k potlesku, a pokud ne, tak aspoň i část se počítá. Zítra od 15. hodiny se na vás opět těším a to už bude vlastně poslední den tohoto pracovního týdne, protože poletím na velmi složitou a dalekou pracovní cestu za kolegyní Hejdovou na Kanárské ostrovy. No, tak co vám povídat, ty pracovní cesty, no nechce se mi, no. Tak každopádně zítra od 15. Ahoj.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Pomáháme s Europlazmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
2: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Večer na Maximum už za okamžik, teď je připravena Lucka Hněvkovská a tady jsou zprávy na Evropě 2.
1: Hezký večer. Městská hromadná doprava v Česku překonala v prvním pololetí hranici miliardy přepravených cestujících, téměř o 7 milionů. Loni byl počet přepravených cestujících v MHD za prvních 6 měsíců 987,5 milionů. Podle předběžných statistik ministerstva dopravy meziročně více cestujících odbavila také česká letiště. Naopak autobusová doprava zaznamenala pokles. Ceny nemovitostí určených k bydlení, tedy bytů, domů a pozemků, ve druhém čtvrtletí zpomalily růst. Meziročně vzrostly o 8,5%. A teď už Zuzka.
2: Děčínský dopravní podnik zahájil provoz 21 nových elektrobusů, které dosud fungovaly ve zkušebním režimu. 18 z nich je 12-metrových. Zbylé 3 jsou velkokapacitní kloubové 18-metrové vozy. Nahrazují stejný počet dieselových autobusů. Modernizací vozového parku chce podnik přispět ke snížení emisí z autobusové dopravy a tišímu provozu ve městě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Sucho pokračuje, extrémně náročná je situace na našich řekách. Kritická je situace například na řece Moravě. Například v Lanžhotu na Břeclavsku hlásí jen 18% vody. Odra v Bohumíně na Karvinsku 26%. Ještě míň je na řece Lužnici. Ta je skoro bez vody. Jen 14% má v Bechyni na Táborsku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se můžete na D1 u Brna, a to v obou směrech. Hustý provoz hlásí také z Pražského okruhu. Budete popojíždět od Štěrbohol směrem k D11. První zdržení před Lanovým mostem, další u Štěrbohol a další před nájezdem na D11. Dohromady na 15 minut.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čekají podobné teploty těm dnešním. Vyšplhají na 19 až 24 stupňů. K tomu má být většinou polojasno až jasno. Ze zpráv je to ode mě vše. Teď už startuje Večer na Maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Naše dvojce je připravená, přejeme krásný večer.
5: Díky, že jste na druhé straně, že posloucháte, startuje Večer na Maximum na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2 a startujeme pondělní večer na maximum.
1: 5. října. Už svátek má. Nevidím to tady, člověče, zaslu mi to. Eliška.
0: Eliška.
1: Znám Elišku. Jednak známe tu Zemlejna. A taky mám jednu kamarádku Elišku, tak přejeme jenom to nejlepší všem Eliškám napříč celou naší zemí.
0: No, kdybyste taky chtěli Elišce popřát, nebo vlastně komukoliv jinému, můžete 257-400-888. Na tomto čísle bude dneska taky song za trest.
1: Ano, ve 3/4 se na něj vrhneme a taky za chvilku přijde mistr Petr Švancara. Co pro něj máme dnes?
0: Mám pro něho téma běhání. Švanci totiž na sítích slibuje, že bude běhat. A to se mi nějak nezdá.
1: To sliboval nejednomu trenérovi, že bude běhat.
0: Tak ho si budeme konfrontovat za chvilku na Evropě 2.

0: Vánoci. Na Evropě 2.
1: Nový týden, nový Petr Švancara, nový Ondra, nový Petr, večer na Maximum Evropa 2.
2: Nachystejte se, přátelé, zdravím vás velice, za měsíc mám narozeniny. Ale to není tak důležité.
3: Dobrý, nachystáme se.
1: No tak to já scháním dáreček.
2: Nemusíš, stačí účet.
3: Ale poslouchej, ty se podle mě chystáš na nějakou jinou věc, která mi nejde do hlavy.
2: Ano.
3: Já jsem viděl, že ty jsi dělal reklamu promo na Sokolský běh, který ano. bude, tuším, 28. října. Jak ty můžeš dělat reklamu na nějaký běh, ty, který jsi v životě na tom hřišti neběžel, jenom jsi tam stál
2: ano,
3: a kopal.
2: Děkuji ti, připomínáš mě trošku mou ženu a vlastně je Vude Castello, která furt do mě šije, přitom vůbec mě nikdy neviděla hrát, ani manželka, ale pořád do mě šije, jsem určitě hrál špatně fotbal.
1: Nikdo tě neviděl hrát.
2: Pojďme na... Já jdu do prdele, já schránu.

0: 257-488-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2.
1: Haló, tady je Večer na Maximum, kdo tam?
2: Ahoj, ahoj, tady je Zuzka.
1: Čau Zuzi, vítáme tě, tak ty otevíráš pondělí, čím ti uděláme radost?
2: Tak mě byste udělali moc velkou radost, kdybyste mi zahráli písničku od Miraj, když nemůžeš přidej plyn.
0: Dobře,
1: počkej.
0: Přidáme plyn.
1: Tam je přidej víc, ale přidej plyn je dobrý. He, já bejt firma, která dodává plyn.
0: Tak máš nový slogan.
1: Když nemůžeš, přidej plyn. A teď bys řekl jenom jméno té společnosti. Když nemůžeš, přidej plyn.
0: Gazprom. Super, a pro koho bude tenhle plyn?
2: Bude to prostě pro všechny dobrý lidi a ať se mají všichni prostě krásně.
1: Děkujem.
2: Ať mají všichni dost energie.
0: Děkujem. Hele, neber to špatně, ale úplně si nám zlepšila náladu, fakt strašně moc.
2: No tak, to jsem ráda.
1: Děkujem. Takovýhle prostě pondělní rozjezd, to jsme potřebovali. Tak ahoj.
0: Ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj.

0: Evropě 2 Miraj a jak říkala naše posluchačka, když nemůžeš, přidej plyn. Nový slogan výrobců plynových kotlů.
1: Ve mně se to tak vepsalo, jo, že mám pocit, že už tomu nemůžu říct jinak.
0: No jistě.
1: Když nemůžeš, přidej plyn.
0: A necháme si to patentovat a budeme to prodávat.
1: Teď mám tady něco, co se dneska odehrálo ve škole, dorazilo mi to na Instagram, ale vlastně to trošku souvisí i s víkendem. Hned pochopíte. Je tady napsáno, napiš, z čeho je ta daná věc. A je to napsáno, stůl je vyroben z...
0: Ze dřeva.
1: Ano, tady je napsáno dřevo a železo. To je správně. Mm-hmm. Propiska je vyrobena...
0: Plast a ingoust.
1: Plast je tady a je to správně. Pistol je vyrobena...
0: Ze železa.
1: Z železa, je to správně. A pak je tady, beton je vyroben...
0: Z betonu.
1: A tady je Becherovka a tonik.

0: maturanti. Věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek G.cz.
12: Zpátky k muzice.

0: Pondělní večer na Maximum, posloucháte Evropu 2.
1: Jdeme na telefon 257 400 888. Kdo bude diktovat? Haló?
2: Ahoj, ahoj, slyšíme se?
1: Ano.
0: Ahoj.
1: Kdo tam?
2: Ahoj, ahoj.
0: Kdo tam?
2: U telefonu Dan.
0: Čau, Dané.
2: Loun.
0: Zdravíme, ahoj. Louny. Tam to máme rádi.
1: Tak co můžeme zahrát do Loun?
2: Hele, mně by se líbilo, kluci, kdyby se zahráli Swedish House Mafia. Znáte?
0: No jasně, máme, zahrajeme.
1: Máme. A pro koho to bude? Chceš někoho pozdravit?
2: Chtěl bych pozdravit mýho kamaráda Gustava.
1: Gustav, dobře.
3: Gustav, odkud je Gustav? Z jakého seriálu je Gustav?
1: Anděl na horách.
3: Ano, Gustav.
2: Tak,
1: ten.
0: Josef Kemmer.
2: Tenhle ten je teda píše zloun, ale...
0: Kemmer byl Gustav, ne?
1: Ne, Gustav byl anděl.
0: Marván. Pan Marván byl Gustav, jo, OK. Tak děkujeme, že jsme takhle mohli hezky filmově zavzpomínat.
1: Hezký večer, díky, čau.
0: Díky, Dane, čus.
2: Mějte hezky, čau.

0: Posloucháte pondělní večer na Maximum, tady je Evropa 2.
1: Mám připravené kalendárium. Dneska slavíme tři zajímavé světové dny. Začnu tím, že dneska slavíme Světový den architektury. Koukejte se na ty stavby kolem sebe, to je architektura, ať už jste kdekoliv, všude se najde něco hezkého.
0: K tomu já mám blízko. Jednak teda stavíme náš architektonicky vytříbený domeček a třeba v Mostě jsme kvůli architektuře vzácné přesouvali kostel.
1: Tak já myslel, že to bylo kvůli uhlí.
0: No kvůli uhlí jsme ho přesouvali.
1: No právě.
0: Ale přesouvali jsme ho proto, že byl architektonicky vzácný.
1: Takhle, protože jste ho nezbořili, byl vzácný, tak jste ho radši posunuli, rozumím.
0: Jasně.
1: Druhý světový den Jamese Bonda.
0: Nekecej.
1: Protřepat, nemíchat. A třetí světový den je taky zajímavý. Dneska slaví svůj den učitelé. A učitelky samozřejmě taky.
0: No, dobrý.
1: No dobrý, ty nás vychovávali, vždyť nám dávali znalosti a pořád a jsou hodní a důležití, učitelé, to je důležitá část národa.
0: No, rvali do nás teda spoustu v úvozovkách zajímavých věcí, jo? Ale třeba k čemu ti v životě bylo, že víš, kdy byla bitva na Bílý hoře?
1: To nevím, ale vím, kdy padne správná facka.
0: Kdy?
1: No, když děláš blbosti ve škole, tak ti hnedka přiletí.
0: Ne.
1: Málo nás mlátili, měli víc ještě.
0: Ty jsi dostal facáka ve škole.
1: Učitelé, mlaťte ty žáky.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
2: Jo, jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až do 89 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330. Čestlice.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
5: Jaký je arabský výraz pro zlost s bodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
5: Muhammad Komar na zkrat.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
6: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
9: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
9: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
12: To je Domanský.
11: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

0: Tady je Evropa 2 večer na maximum. No a poprvé v tomto týdnu se vrhneme na song za trest.
1: Je to tak. Jestli vás o víkendu nebo konec konců teď v pondělí někdo naštval, vytočil 257 400 888, číslo sem k nám.
0: Tak můžete vytáčet. Já jsem zvědavý, o čem to dneska bude. Za chvilku song za trest na Evropě 2.
2: Večer na maximum.

0: Ladíte Evropu 2 večer na maximum a ani dneska nepřijdete o song za trest.
1: Kdo bude trestat? Halo, kdo je na drátě?
2: Ahoj kluci, moc vás zdravím, tady Silva.
1: Čau Silvo, ty teda zníš tak jako odevzdaně úplně.
0: Co se stalo?
2: Hele, nemám úplně asi den, nebo dá se to vykládat teda všelijak, ale nevím, jestli vám někdy spad kašla na hlavu, ale mě dneska jo.
0: To se mně ještě nestalo, ale asi to bolelo, předpokládám.
2: Asi nemůžu být sprostá, ale bolelo. Mm-hmm.
1: Pozor, Silvi, já mám pod otázku. Byl to už jenom kaštan, anebo to byl kaštan v tom zeleném pichlavém obalu?
2: Samozřejmě, v tom zeleném pichlavém, že jo? Počkej, to bolí, nemůže spadnout kaštan normálně.
1: To bolí do rukou. Umíš si představit, že ti to spadne na hlavu?
0: Ne.
1: No to je strašná bolest.
2: Takže nevím, jestli to dneska za trest nemám já.
1: Ne, tak hrajem pro kaštan.
0: To jsme ještě nehráli teda. Pro kaštan.
1: Takže probíhalo to tak, že si někde šla po ulici, tam rostl kaštan, strom, a teď prostě fouklo a spadl ti na hlavu.
2: No přesně tak, ráno jako blázen a já jsem nejdřív myslela, že po mě někdo něco hodil, ale no.
0: No a vzala jsi ho aspoň ten kaštánek na památku?
1: Ne.
0: Ne?
2: Ne, yeah. V žádném případě.
0: Dobře.
2: Leží tam do dne.
0: No, ale máme tady takovou tradici, že můžeš vždycky tomu danému, kdo tě naštval, něco vzkázat. Tak dneska netradičně, co bys tomu stromu, tomu kaštanu chtěla vzkázat?
2: Hele, já nevím, jestli to bylo nějaký znamení nebo ne, musím to brát pozitivně. Každopádně asi vzkaz úplně nevymyslím, kluci. Musím si to nějakého přebrat sama vůbec, proč se to stalo zrovna mně.
1: Já vím, to bylo přece ve Slunce seno. Tam bylo kopřivy posekat, tak tady kaštan posekat.
2: Jo, ano. Song
1: za trest. Mám to tady. Pro Silvu speciální song za trest se jménem Malá díra v hlavě.
0: To se tematicky hodí. No jasně, tak jo, Daniel Landa bude dneska hrát song za trest.
1: Můžu ti říct, že mám úplně husí kůži, když si představím, že ten ostrej kaštan v tom zeleném obalu ti spadne na hlavu. Tak tady je song za trest na Evropě 2.
3: Když se stromy promění ve starý duchy, co hlídají svět, to není vůbec dobrý znamení. Lákaj mě tam a já chci zpět. Hvězda na mě z dálky volá, chce mě do kapradí uložit. To se vám zatřou ozubený kola a váš stroj přestane jít. Někdo mi chtěl zkrátit čáru, kterou do věčnosti maluju. Rychle se otevírá tlama zmaru a každým

0: Daniel Landa se postarala o dnešní song za trest na Evropě 2. Malá díra v hlavě, o tom to dneska bylo.
1: Bylo to od Silvy pro strom, pro kaštan, protože foukl vítr. Ona šla zrovna pod ním a spadl jí na hlavu kaštan. Ale kdyby to byl jenom kaštan, ale on to byl kaštan v tom pichlavým zeleným obalu. A my teďka s malou, s dcerkou, jsme byli na kaštáncích a teda fakt to píchá, když to máš v tom zeleným, takže pád do hlavy bolí.
0: Taky jsme sbírali, no, už máme půlku tašky a až bude zima, bude sníh, tak to vezmeme do lesa a nasypem to zvířátkům.
1: No, mimochodem, mezi tím si to dej do trenek. Říkají, že kaštany v trenkách.
0: Cože?
1: Počkej, teď to myslím jako vážně. To jsem někde čet, plody podzimu, kaštany v trenkách. Na nás chlapi působí jako, že budeme víc potentnější, že budeme víc samci.
0: Já si žádný kaštany do trenek dávat nemusím. Já už tam dva mám.
1: A hezký.
0: No. Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
4: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
5: A je, to jsou tyhle ty věci.
4: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
8: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
4: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
9: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
4: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
4: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.

0: I po 19. hodině posloucháte Evropu 2 a večer na Maximum.
1: Kolik by si řekl, že je globální dluh lidstva? A teď myslím fakt prachy.
0: Jak lidstva? No, to si půjčujeme od Marťanů, mimozemštěnů, nebo?
1: Nabízelo by se to, ale je to vlastně v rámci globalizace vzájemně tak propojený, že každý stát si půjčil peníze.
0: My dlužíme, to vím, že my jako Česko dlužíme.
1: No jasně, ale myslím si, že jsme zase někomu taky půjčili.
0: My půjčujeme někomu peníze?
1: No jasně.
0: Jo, a jaký, prosím tě, my půjčujeme peníze, to by mě zajímalo. A komu? Slovákům?
1: Slovákům.
0: Dobře.
1: No, takže globální dluh lidstva, každý stát prostě dluží. A teď je to vzájemně tak jako propojený a dlužíme si navzájem. Ale když, aha, se ty dluhy sečtou, tak je to kolik?
0: 250 bambilionů.
1: No, vlastně u těch bambilionů bych zůstal. Biliony je ta jednotka.
0: Jo.
1: Biliony dolarů. Aha. Dolarů. Číslo trošku vyšší.
0: Vyšší než 250, tak 600.
1: To je moc.
0: Tak 300.
1: Jo, 365 bilionů dolarů je aktuálně dluh. Teď si vem ty úroky z toho. 365 bilionů dolarů.
0: No ale všichni dluží, jako nikdo se na nikoho nezlobí, že se to nesplácí, protože my taky jako dlužíme.
1: Asi se to možná nějak jako splácí, ale vzájemně vlastně dluží všichni všem. A teď si vem, kdyby se to zaseklo.
0: Kdo to bude platit? Já to platit nebudu. Nebudu. Radši se dám na vojnu.
1: Přesně, co když někdo ty prachy bude chtít vrátit?
2: Buď jim mám do měsíce vrátit všechny peníze, co jsem si od nich vypůjčil, nebo mě vyhlásí válku.
1: No.
2: Jméno 9 knížectví.
1: Pozor.
2: Kde mám ty peníze sehnat?
1: No.

0: Pondělí večer na maximum 5. října posloucháte Evropu 2.
1: Mám tady takové nostalgické zamyšlení, které jsem našel na Instagramu. Co bylo před 30 lety normální a dneska už to prostě je nemyslitelné v podstatě.
0: To znamená léta, páně, 1996.
1: Je to tak.
0: V minulém století.
1: Za prvé největší rozdíl asi, že v restauracích se běžně kouřilo. A abys měl místnost bez kouření, tak to bylo velmi vzácné.
0: Počkej, mezi náma je rozdíl 3 roky?
1: Já jsem 8-8.
0: Já jsem 8-5, takže 3 roky.
1: No.
0: A zažil jsi kouření v hospodách, když už jsi šel do hospody?
1: No jasně.
0: No, to bylo hrozný. Jasně, to bylo šílený kouření v hospodách.
1: Další rozdíl je, myslím si, v dětství. Prostě lítal si venku nebo jezdil si na kole a do večeře nikdo neřešil, kde seš.
0: Souhlas.
1: A prostě na večeři se zvrátil.
0: Souhlas. Jediný co, tak jsme se vždycky chodili k někomu napít. Taky jste chodili.
1: Jo. A další fakt se týká vlastně taky trochu kouření, ale aut. Že běžné auto v 96. nebo v 90. letech mělo popelníček a zároveň zapalovač. Dneska v autech popelníček není, protože nikdo v autě nekouří.
0: Jasně. A téměř, v 96. vlastně navíc ani nebyly operáky. Dneska, když máš auto na operák, tak tam většinou je, že tam nesmíš kouřit, protože to auto budeš vracet.
1: Když se jezdilo na kolech, tak se nenosily helmy, nikdo to neřešil. Bezpečnost nebyla vlastně ani v autech. Děti se nepřevážely v autosedačkách, prostě seděli na sedadle nebo leželi a spali na zadním sedadle.
0: Tak počkej, o tom jsme se teď bavili s mojí tchýní a ona nevěřila, že jsem jako malej neměl autosedačku.
1: Nevěřila?
0: Nevěřila. Prostě nevěřila, že jsem jako malej neměl autosedačku.
1: No a v 96. nebo v 90. obecně se ještě brali stopaři. To už dneska je taky výjimka, že svezeš nějakého stopaře. To byla nostalgie, to je prostě neuvěřitelný, jak se ta doba změnila a jak ty priority jsou úplně jinde.
0: Tyjo, 30 let zpátky, pojďme si dát něco, co 30 let zpátky byl obrovský hit. Tohle.

0: Posloucháte Evropu 2, pondělní večer na Maximum.
1: A my budeme rádi, když vyberete další písničku do našeho playlistu na čísle 257-400-888.
0: Kamaráde, tady vidím takový zvláštní číslo. Zvednu to. Haló? Z jaké kotlinky nám voláte? Haló?
2: Voláme ty dvě strdyky, rozumím se cigaret. Haló?
1: Pardon? Rozumíme si?
2: Haló, haló. Já mluvím i česky, haló, haló.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Ahoj, já se jmenuji Sven, ale jsem Čech.
0: Kecáš, ty jsi Sven, jo? Jako ten sob.
1: Já tě znám z Ledového království.
0: No, ty jsi ten sob z Ledového království.
2: Já jsem původně z Prahy, ale teď bydlím v Kodani. Ale poslouchám Evropu 2, tak jsem si říkal, že zavolám.
1: No, Svene, a ty jsi mluvil dánsky na nás, teda?
2: Jo.
1: Aha.
0: Tak řekni dánsky, co si přeješ. My tomu trošku rozumíme. Co?
1: Cože?
0: Ještě jednou, prosím tě.
1: Čokoláda, nebo co?
2: Chvesihára.
0: No ale musíš říct, co chceš zahrát. My jako rozumíme, ale co chceš zahrát?
2: Avicii, no.
1: To je člověče, ale ty dánské telekomunikační spoje nejsou moc dobré.
0: Je to špatný v tom Dánsku.
1: Je to přerušovaný.
2: Tady nevadí. Je sice rovina, ale je tu furt mimo signál.
1: Svene, tak ještě rychle. Chceš někoho v Česku pozdravit přes Evropu 2?
2: Pozdravuju kámoše Víťu, Marka, Peťu, Kubu v Praze.
0: Tak jo, měj se moc hezky.
1: Ahoj.
2: Díky, ahoj, čau.
0: Ahoj. Večer na Maximum.

0: Evropa 2 a Večer na Maximum.
1: Mám tady něco při pondělku, nad čím bychom se mohli zamyslet, a řekl to Morgan Freeman. Mm. Víme, kdo je Morgan Freeman?
0: Morgan. Guten Morgen.
1: Morgan Freeman, známý herec. Mimochodem, on nosí náušnici. Vybavíš si, že nosí náušnici? A víš, proč ji nosí? Strašně zajímavý, teď jsem to čet.
0: Nevím.
1: A on ji nosí proto, že kdyby někde umřel, už je to starší pán, tak když vezmou tu náušnici a prodají, tak z ní bude tolik peněz, že mu můžou udělat pohřeb. Hmm. Zajímavý, viď? Takový jako zvláštní, ale zajímavý.
0: Zajímavý návod pro zloděje, aby mu utrhli ucho. Že evidentně ta náušnice má svou hodnotu.
1: No, evidentně. A on řekl jeden vlastně hezký citát a já s ním teda souzním. Žijeme v době, kdy jsou inteligentní lidi utlačováni, aby se hlupáci neurazili. Žijeme v době, kdy jsou inteligentní lidi utlačováni, aby se hlupáci neurazili.
0: Jo, občas se tady cítím utlačován vedle tebe, aby ses neurazil.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím. Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: No.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Pondělní večer na Maximum, tady je Evropa 2.
1: Pojďme na telefon 257-400-888, rádi splníme další hudební přání. Haló, kdo se dovolal?
2: Čaute, kluci.
1: Ahoj, Lukáš. Ahoj, Lukáši, vítáme tě.
0: Luky, nazdar.
1: Tak povídej, co to bude a pro koho?
2: Jo, no jsem rád, že jsem se dovolal a vlastně jediné, co mi teďka napadlo, tak o víkendu měli kamarádi svatbu, tak si myslím, že bych jim mohl nechat zahrát něco.
1: Měli svatbu, to je hezký. Byl jsi na té svatbě?
2: Ano, ano, ano. Byla to výborná svatba.
1: Slušelo jim, slušelo jim to.
2: No tak to samozřejmě, taky, taky.
0: Pěkný. Předpokládám, že ano, si řekli, všechno bylo bez problémů.
2: No, malý zádrhel tam byl, ale nakonec jako oba dva řekli ano.
0: Jak jako zádrhel? Jakože ten, většinou to dělají kluci, že se s někým vsadí. Jak dlouho vydrží, než řeknou ano u oltáře?
2: No, tak tady nevím, o co šlo, možná jenom prostě se zapomněl. Ne, dělal si zrandu, bylo to v pohodě, nějak to prostě zvládli. Řekli si ano a vypadá to, že už 3 dny spolu žijí šťastně.
0: Okay. Moje výročí 3 dny, to je hezký.
1: A co jim zahrajem teda?
2: Tak jo, já nevím, co se dá zahrát na třídenní výročí od svatby.
1: Nevíš, na svatební, tak třeba Highway to Hell.
2: Ale hele, já myslím, že to by se jim líbilo.
1: Že
2: to
1: jo,
2: by se jim líbilo.
0: Jasně, to dáme.
2: Já si myslím, že u ženicha Romana tady uspějete, jako, nevím, jestli zrovna AC/DC, ale všeobecně rock, nebo nějaký, jako metal na Evropě dvě nenajdeme, ale cokoliv tam takového najdeme, tak
1: nic,
2: jako, myslím, že Highway to Hell.
1: Nic výstižnějšího mě prostě nenapadlo.
0: Tak hrajeme, díky, měj se, pozdravuj novou manželé, čau.
2: Vyřídím, ahoj,
0: ahoj, čus. Večer na Maximum.

0: Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 a jestli nás právě teď máte v uších za volantem anebo za řídítky, tak zbystřete.
1: No, chceme na vás apelovat, dodržujte odstup od auta, který je před vámi, a zároveň by bylo super, kdyby odstup dodržovalo i auto za vámi, protože tenhle nešvar, který už se stal vlastně relativně normální věcí, může zabíjet.
0: Je to tak, protože když jedeme příliš blízko, tak na tu naší reakci, abychom vlastně vůbec něco udělali, už nemusí být dost času a ty následky potom mohou být fatální.
1: Na tohle upozorňuje Česká asociace pojišťoven v kampani Normální řízení zabíjí, protože tyto a další nebezpečné návyky si v roce 2025 vyžádali 346 lidských životů.
0: Nechte si proto před autem dost místa, protože normální neznamená bezpečně.
1: Projekt České asociace pojišťoven Normální řízení zabíjí podporuje bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
0: Tak ať už za volantem nebo za řídítky, opatrně a přejeme šťastnou cestu s námi. Jsme Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Večer na Maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum a jdeme do finále. Je tady last call.
1: Halo, kdo bude poslední v pondělí 5. října?
2: Dobrý večer, kluci, tady Nikola.
1: Ahoj. Dobrý večer, Niky, ahoj.
0: Co to bude a pro koho, povídej.
2: Já bych si přála zahrát všem posluchačům písničku Na přání Lucie Medvídek, pokud měli stejně tak náročný pondělí jako já.
0: Aha, a teda to jsem dlouho neslyšel Medvídka, to si dobře vybrala.
1: Tak počkejte, to já už se tady připravím. Jestli hrajeme Lucie a Medvídek, tak je to...
0: Trošku Vánoce, no jo.
1: To už teda je.
2: Přesně, ale... už je skoro advent, v Kauflandu už jsou všude čokoládové figurky.
0: Nekecej.
1: Já to viděl. No ne, tam je celý, je ten regál dlouhej, 10-metrovej,
2: no,
1: už je plnej vánočních věcí.
0: Jej.
1: Fakt.
2: Všude jsou ozdobičky a... Všude jsou světýlka, už to začíná.
0: A na tebe to tak dýchlo, že chceš zahrát, nebo vnímáš Medvídka jako vánoční písničku?
1: To je ta otázka, přesně.
2: Já bych spíš řekla, že ta písnička se mnou provází celý život. Všechny moje party a šťastný i nešťastný chvíle.
0: Takhle to je.
1: Jestli teda mluvíš o party, o tom, co se v té písnice zpívá následně, tak to zažíváš teda pořádný večírky.
2: Občas je to divoký.
1: No, tím jsme se vlastně dostali k tomu, že to vůbec není vánoční písnička a to slovo sníh tam vlastně neznamená nic zimního.
0: A tam je nejvýznam, ne? Vlastně Medvídek z Bogoty.
2: To je pravda.
1: Hele, a tvoje oblíbená, tvoje oblíbená destinace, ano. Kam jezdíš na dovolenou?
2: No, nejradši to mám všude, kde jsem s rodinou.
1: Jako Jižní Amerika třeba, viď? Kolumbie nebo taky.
2: Třeba, ale no, nechtěla jsem to úplně říkat nahlas. A chtěla jsem ještě říct, že tato písnička mě provází úplně od mýho dětství. Takže když jsem byla ještě malička, tak chodila jsem do školky a viděla jsem hrát.
0: Už od dětství.
2: V rádiu, tak já Medvídek, mami. A moje máma vždycky je, no.
1: Takže řekni nám, i rodiče měli Medvídka rádi?
2: Jo. Všichni.
0: To je familia.
1: Že se jmenuješ Nikola Escobarová.
2: Tak nějak, no. Můj manžel je takový výjimečný mafiáneček.
1: No tak zdravíme a...
0: Děkujeme.
1: Ahoj. Čau.
2: Krása, pánové, krásný večer.
1: Čau, ahoj.
2: Díky. Večer na maximum.

0: A je to tady, uzavíráme první den nového týdne, pondělí 5. října.
1: No, ale pojďme si dát ještě rubriku Žádný švanci, ve které budeme Petra konfrontovat s tím, že on chce běhat. On slibuje lidem veřejně běh.
0: Počkej, to je, jak se tomu říká?
1: Nonsense.
0: Oxymoron.
1: Oxymoron.
0: Oxymoron. Petr Švancara chce běhat, je oxymoron.
1: A nebo skvělý začátek vtipu.
0: Jo. To takhle jednou Petr Švancara běhal.
1: Tak rubrika Žádný švanci za chvilku na Evropě 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: práci. Na Evropě 2.
1: Nový týden, nový Petr Švancara, nový Ondra, nový Petr, večer na Maximum Evropa 2.
2: Nachystejte se, přátelé, zdravím vás velice, za měsíc mám narozeniny. Ale to není tak důležitý.
3: Dobrý, nachystáme se.
1: No tak to já scháním dáreček.
2: Nemusíš, stačí účet.
3: Ale poslouchej, ty se podle mě chystáš na nějakou jinou věc, která mi nejde do hlavy. Ano. Já jsem viděl, že ty jsi dělal reklamu promo na Sokolský běh, který bude tuším 28. října. Jak ty můžeš dělat reklamu na nějaký běh, ty, který jsi v životě na tom hřišti neběžel, jenom jsi tam stál
2: ano,
3: a kopal.
2: Děkuju ti, připomínáš mě trošku mou ženu a vlastně je Evu de Castello, která furt do mě šije, přitom vůbec mě nikdy neviděla hrát, ani manželka, ale pořád do mě šije, jsem určitě hrál špatně fotbal.
1: Nikdo tě neviděl hrát.
2: Pojďme na... Já jdu do prdele, na shledanou.
0: 18 až 20 Ondra Urban a Petr Hříbal.
1: To byl dnešní večer na Maximum. Žádný švanci, máme to za sebou.
3: Tak zase zítra, tedy v úterý, se těšíme na Evropě 2.
1: Ahoj.

snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
1: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
2: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
1: Přečíst to podle mě dokážu.
3: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
4: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
5: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
3: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
1: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
6: Evropa 2, kde to stojí?
7: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
1: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
6: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy, too comfortable to take off.
6: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, do prdíme, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: maturanti. Věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Chce se mi těsnit.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek G.cz.
2: Zpátky k muzice.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!

maturanti, bacha! Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ-e Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hit parádu v českém éteru.
1: Evropa 2 Music Chart.
0: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy.
1: Na Evropa 2 CZ.
0: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky. Ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

maximum nový muziky. Evropa 2. 8. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 68.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To je já,
1: ale ne. Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Ahoj.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena. Ne, ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ-e Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.